Z. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tvý cena www.radiojih.cz.

0: asi, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: hezké letní ráno, Moravo. Už páteční, je to tak? Je to závěr pracovního týdne, před námi 26.6. a v ranní jízdě Rádia Jih. Jak jinak než hity pro dobrou náladu i osvěžení. Za chviličku vyšleme na celou jižní a jihovýchodní Moravu třeba Shaggyho a jeho pecku It Was Me. Na playlistu po ránu Ed Sheeran a Shape of You. A pět minut před půl šestou představujeme i kapelu Hex Pátok podvečer. Je závěr pracovního týdne. Bude teplý, dobře, horký, tropický, možná pro některé z nás i pekelný. Za chviličku aktuální předpověď.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Dnes v závěru pracovního týdne bude podle meteorologů převažovat jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. I tak ale vyšpelají v Jihomoravském kraji teploty až na supertropických 36 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 34, v nížinách na jihu a západě kraje ojediněle až 35 stupňů. No a teď aktuálně ve Váticích, Jalubíči, Strážovicích měříme 18. Zdravíme ji do Veselí nad Moravou, kde rtuť teploměru časně z rána ukazuje na 19 stupňů.
1: Rádio Jih, doprava.
2: Hezké páteční ráno i na cesty, opatrně na trase z Pohořelic na Brno u odbočky na Hostiradice srazilo osobní auto Srnu. Na místě zasahuje záchranná služba a policie, počítejte proto s omezením. No a protože nám končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení, tak se to policisty kolem škol a nejen jich bude dnes káhem, že to ostatně i o tom vám prozradíme více v čerstvé startující ranní jízdě rádia. Tak na cestách velmi opatrně. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
2: Start samozřejmě z hity pro dobrou náladu, ale ani dnes nebude chybět pohled do kalendáře. Prozradíme, kdo má svátek a podíváme se i na nějakou tu zajímavost do historie dnešního dne. Tak nezapomeňte ani do zbrusu nového pracovního dne, byť finálového tohoto pracovního týdne, stopit tou správnou pravou nohou, ať se vám daří.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 151, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Dobré páteční ráno, Moravočas, 5.37 čas, abychom 26.6. z radní z Nerádych poblahopřáli a dnes Adrianám ke svátku. Jméno Adriana se nedílně pojí s Adrií a Adriatickým mořem. Adriatické Jadranské moře leží mezi Itálií, Balkánským poloostrovem, je teplé, průzračné a přirozeně modré. Adriana by tak přeneseně mohla být i mořskou vílou, příjemnou, okouzlující a zářivou, jako je voda Jadranského moře. Tak gratulace po ránu míří na kiosku, kde máme rovnou 50 žen se jménem Adriana. Mikulovsko jich hlásí 15, Bučovicko o jednu více a gratulace míří i na Uhersko-Brodsko, kde máme 51 žen se jménem Adriana. I tam pofrčí hudební dárek Shape of You, dnes z dílny chlapíka jménem Ed Sheeran. Felix a Dorotea, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak i dnes po ránu hafanům a kočičkám všechno nej. No a co nabízí historie dnešního dne? 26. června roku 1974 se v americkém Ohio odehrála událost, která změnila nakupování po celém světě. V místním supermarketu tehdy pokladní poprvé takzvaně načetla čárový kód na výrobku. A co bylo historicky prvním naskenovaným zbožím? Žvíkačky. Na první pohled šlo jen o několik černých proužků. Ve skutečnosti ale začala revoluce v obchodu, logistice i skladování zboží. Díky čárovým kódům dnes obchodníci přesně vědí, co mají na skladě a zákazníci projdou pokladnou během několika sekund. Za 52 let se čárový kód stal jednou z nejpoužívanějších technologií na světě. Každý den se jich naskenují miliardy a z obyčejných proužků vznikla cesta ke QR kódům, samoobslužným pokladnám i modernímu digitálnímu obchodu. A ty trocha čára kouzel? Přesně před 29 lety vydalo britské nakladatelství první díl série o mladém čaroději Harry Potterovi. Kniha Harry Potter a Kámen mudrců tehdy vyšla v poměrně malém nákladu a jen málo kdo tušil, že se z ní stane jeden z nejúspěšnějších knižních příběhů všech dob. Příběh chlapce s jizvou na čele si během let získal stovky milionů čtenářů. Byl přeložen do desítek jazyků a dočkal se filmů, her i tematických parků. Od vydání první knihy uplynulo už 29 let, ale Harry Potter stále přivádí ke čtení nové a nové generace dětí. A to je možná největší kouzlo celé série, že dokáže spojovat rodiče, kteří s ní vyrůstali, s jejich dětmi, které ji objevují dnes. Tolik je lehký pohled do historie, odhalení pár zajímavostí 26.6. zpátky k Adriana, myž mají po celý dnešní den svátek. Tady je slibovaný hudební dárek, přichází na scénu Ed Sheeran, Shape of You.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: páteční ranní pohodička Hex a v pátek v podvečer. To vše v páteční ranní jízdě. 2 minutky po 6:15. Co nevidět Duffy a Mercy a nebo Mikolas Josef. A teď už ve vysílání ranní jízdy rádia také tradičně z křeťákého ranní vtípek. Dobré ráno.
1: No krásné ránečko. Jak bylo ve škole, Marcelko? Ptá se babička. No ale úplný chaos, babi ti řeknu, úplný chaos. Včera učitelka tvrdila, že 5 plus 2 je 7, jo? A dnes zase, že 3 plus 4 je 7. No čemu mám teď věřit? A babička, to je zajímavé, nám zase říkali, že 6 plus 1 je 7.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jamelia Superstar těsně před šestou v páteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Ano, je to tak, je tady závěr pracovního týdne za ten 26. června. Po 6. hodině z ranní jízdy rády třeba Beyoncé. Další z hitů pro dobrou náladu nabídnou i Miraj. Půjde o kousek Drahokami. A po 6. zazní i Joe. I dnes tady v pátek 26. června má pro vás Indro z čerstvé jihomoravské zprávy, že je sucho, víme, ale ta extrémní vedra zvýší na Jihomoravy ve Zlínském kraji ještě více riziko možných požárů. Tak velmi opatrně s otevřeným ohněm a nejen jím. No a když už dneska slibují meteorologové další supertropický den, my nabídneme super klimatizaci.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Děga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, za minutku bude 6. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Extrémní vedra zvýší na jihu Moravy ve Zlínském kraji riziko požárů a záchranáři ve Zlínském kraji mají 3 nové sanitky. Jižní Moravu i Zlínský kraj čeká v následujících dnech výrazná vlna veder. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahy a pro část republiky vyhlásil nejvyšší stupeň varování. Dnes se na některých místech Jižní Moravy dostanou teploty i nad 630 stupňů, zítra mohou vystoupat až k 37 a v neděli se místy přiblíží až ke 40. S extrémními teplotami zároveň výrazně poroste riziko vzniku požáru i zdravotních komplikací způsobených horkem. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje převzala 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Nové vozy budou sloužit na výjezdových základnách ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži a nahradí dosavadní sanitky. Jedno z vyřazených vozidel ale zůstane v provozu a poslouží ve výcvikovém středisku pro přípravu nových záchranářů. Obnova vozového parku podle kraje pokračuje systematicky, aby posádky měly moderní a spolehlivou techniku. Ještě do konce letošního roku navíc záchranná služba pořídí další 2 nová výjezdová vozidla.
0: Počasí. Závěr pracovního týdne bude, co se předpovědi počasí týče, pekelný. Podle meteorologů dnes bude převažovat jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost a k tomu teploty supertropických 36 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 35, na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů. Míříme k ranním teplotám. Uherské Hradiště, Dolní Věstonice, Slavičín 18, Svatobořice, Mistřín 19 stupňů Celsia.
6: Populární akční model Perfect nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme taky na cesty, na trase ze Znojma na Pohořelice. U Kašence srazilo osobní auto Srnu. Také na trase z Pohořelice na Brno u odbočky na Hostěradice srazilo osobní auto Srnu. Tady ale na místě zasahuje záchranná služba a policie, proto počítejte s omezením provozu. No jak už jsme říkali v dnešní dopravě, dnes je poslední školní den, děti si převezmou vysvědčení a pak už hurá na prázdniny. Pro řidiče to ale znamená jediné, zvýšenou opatrnost nejen kolem škol, ale i na přechodech a v ulicích může být během dne mnohem více dětí než obvykle. A vlastně policisté se na celý tento víkend na nás řidiče zaměří. Podrobnosti už za chviličku.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: O 6. hodině hity pro dobrou náladu. I dneska pro vás máme ranní téma. I dneska pro vás budeme mít soutěž. Dejte si pozor na jazyk. I dneska, pevně věřím, si to společně v závěru pracovního týdne užijeme. Teď 2 minutky po 6. hodině, slibovaná Beyoncé.

0: Petra Ďukly v dopravě, konec školního roku je tady, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Tak připomínáme, zejména u škol se to v dopoledních hodinách bude pro řidiče možná hemžit více než normálně, tak buďte na cestách opatrní a všímejte si okolí. 9 minut po 6. hodině zůstaneme ještě na silnicích, protože první prázdninový víkend bude na silnicích pořádně rušno. Policie proto už dnes a zítra posílí hlídky hlavně na dálnicích, hlavních tazích a v okolí turistických cílů. Kontrolovat bude rychlost, způsob jízdy i to, jestli se řidiči plně věnují řízení. Právě nepozornost je totiž nejčastější příčinou nehod a riziko zvyšuje samozřejmě také únava tohoto horkého počasí. Dobrou zprávu mají i silničáři, alespoň částečně. Ředitelství silnic a dálnic omezí během prvního a posledního prázdninového víkendu práce, které by znamenaly zúžení jízdních pruhů. Některé údržbové práce, třeba sečení trávy, přesune na pracovní dny. Velké opravy ale poběží dál, třeba na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna. ŘSD navíc přes léto posílí dálniční asistenci. Její vozy budou vozit i zásoby vody pro řidiče, kteří by třeba uvízli v kolonách. A pokud vás na dálnici zastaví porucha, odborníci připomínají jediné správné řešení, co nejrychleji opustit auto a přesunout se za svodidla a zavolat asistenční službu. Mimochodem od začátku letošního roku připomínáme, my jsme to říkali v ranní zdi, že funguje na celé dálniční síti centrální dispečink odtahu, který umožňuje rychlejší odstranění nepojízdných vozidel a obnovení provozu. Dodejme, že letní prázdniny patří dlouhodobě k nejrizikovějším obdobím na českých silnicích. Podle organizace BESIP v letech 2021 až 25 zemřelo bohužel v době prázdnin v průměru 87 lidí ročně. Rizikové je toto období hlavně pro motocyklisty, cyklisty nebo chodce. Tak na cestách velmi opatrně si jdem ještě jednou šťastnou cestu. Teď z dalších hitů pro dobrou náladu třeba Miraj. A za chviličku páteční letní ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

6:17, krásné páteční ráno a díky, že posloucháte ranní jízdu rádia. Za chviličku Joe, anebo třeba taky Gala. Teď, jak už jsme slíbili, míříme v závěru pracovního týdne k letnímu rannímu tématu. Žádný batoh, žádné zásoby, jen poslední koupená, řekněme namarkovaná věc, zachrání vás na pustém ostrově, nebo jste v koncích. Ptáme se a chceme, abyste si představili, že jste... Já pevně věřím, že se to nikdy nestane, ale prostě představte si to čistě teoreticky, že jste ztroskotali na pustém ostrově a máte jen poslední koupenou věc. Co to je? Pomůže vám zachránit život na pustém ostrově? Dejte vědět na Facebook rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Zapojte se i v závěru pracovního týdne do letního pátečního ranního tématu. Děkujeme! Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké páteční ráno, Moravo, toto byl Avicii, po půl sedmé, Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít. V podstatě co pít v horku? Podle odborníků nevhodný alkohol či kofein, sladké či přeslazené nápoje. I tak při toho ještě docela dost zbývá, co můžeme, tak nezapomeňte i dnes. Kdy nás čeká další horké počasí, doplňovat pitný režim. Další osvěžující kousek nabídne Regard, Ride It. A na playlistu i Girlfriend od Irrelevant. Je pátek 26. června, za chvíličku další krátké jihomoravské zprávy. A nezapomeňte, i dnes tady budeme mít soutěž, dejte si pozor na jazyk. Ve hře další dvě vstupenky na Ferby Fest.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ahoj děti! Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
3: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Ahoj, zdraví vás Arlej a zveme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gatecrasher, Zoči oči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
8: Co se tady děje?
9: To se chystá.
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
0: Hezké letní ráno, páteční, je půl sedmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Nemocnice v Hodoníně vyzývá dárce krve, aby ještě před začátkem prázdnin pomohli doplnit zásoby transfuzního oddělení. Potřeba krve v létě tradičně roste kvůli vyššímu počtu úrazů a dopravních nehod. Zároveň ale mnoho pravidelných dárců odjíždí na dovolenou po návratu z některých evropských zemí. Navíc lidé nemohou krev 28 dnů darovat. Tropické počasí láká Brňany k vodě. Ne ve všech kašnách a fontánách je ale koupání povolené. Vstoupit do vody a vykoupat se lidé mohou pouze ve fontáně na Moravském náměstí přezdívané Brněnské moře. V kašně Parnas na Zeleném trhu i ve fontáně před Janáčkovým divadlem je koupání zakázáno. U divadla je povolené jen krátké osvěžení.
1: Rádio Jih. Počasí.
13: A tak víme, že každý to krátké osvěžení bere jinak, že?
12: To tak. Někteří si to pletou asi s veřejným koupalištěm. Pojďme do Brna, tam momentálně měří 1 na 20 stupňů, tu samou teplotu hlásí Šlapanice, po 19 stupních pak měří Domanín a Zaječí.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D1 na 236,5 km směrem od Výškova na Kroměří stojí u hranice porouchaný kamion. Hasiči v místě odklízí vytekli olej z vozovky, projíždějte velmi opatrně. D1, 236. km směrem od Výškova na Kroměří. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
14: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Tak Kemo, Hantec z Brna je teď nově nemateriálním statkem lidové kultury Jihomoravského kraje. Mrkneme na to.
9: A teď už zpátky k hitům pro

0: Brigata Ride It, 6.38, krásné páteční ráno, Moravo, zatem 6.26, za chviličku Every 11 a nebo Rudimental. Na jižní Moravě přibyly další dvě tradice, které kraj považuje za kulturní poklad. Na seznam nehmotného kulturního dědictví nově zařadil brněnský Hantec a také tradiční obchůzku blažijáků z Blatničky na Hodonínsku. Hantec je typický brněnský slang, který vznikal na přelomu 19. a 20. století a řada jeho výrazů se používá dodnes. Blažejáci jsou zase skupina chlapců, kteří každoročně kolem svátku svatého Blažeje procházejí obcí se zpěvem a udržují více než 100 letou tradici. Ta byla sice v roce 2001 přerušena, ale podařilo se ji obnovit a dnes je znovu důležitou součástí života obce. Na seznamu nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje je tak už celkem 17 tradic. Mezi již zapsané statky patří například slovácký verbuň, jízda králu na Slovácku nebo technologie výroby modrotisku. Dodejme, že seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje vznikl v roce 2013. Slouží k ochraně a dokumentaci významných projevů lidové kultury, které jsou stále živou součástí života místních komunit. Tak na jižní Moravě přibyly další dvě tradice. Kraj tak považuje za kulturní program a poklad třeba Hantec, anebo právě zmiňované tradiční obchůzky blažijáků z Blatničky na Hodonínsku. Tak i tam stejně jako dobré nazdravíme, posíláme další z hitů pro dobrou páteční náladu a co nevidět, zamíříme k rannímu tématu.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ani v pátek 26. června v ranní jízdě rádia nesmí chybět letní ranní téma a dneska si máte představit, že jste ztroskotali na pustém ostrově a máte jen poslední koupenou věc, co to je, zachrání vás na pustém ostrově to, co jste si jako poslední koupili, dejte nám vědět.
1: Napsala Ivana, vějíř, zrovna dnes jedeme na výlet, tak jsem se připravovala.
0: Nevím, Filipe, jestli by tě to zachránilo. Sám to píšeš, svářické rukavice, no nevím, kolik parády bych tam s tím asi tak nadělal. A tak kdyby to byl nějaký ostrov, kde by byla třeba zima, tak by se asi svářické rukavice hodily.
1: Napsala Jarmila, ráno pečivo na snídaní, moc dlouho bych s tím nevydržela, pěkný horký den všem.
0: No a co Peťa na Facebooku rádia, co on by si sebou vzal na ostrov? Ráno jsem bral slevněnou bagetu v pekárně. Tak aspoň chvilička.
1: No, taky by to nebyl žádný zázrak, taky by to na dlouho nevydrželo jako no.
0: Aspoň chvíličku by měl člověk plný žaludek. Představte si, že jste ztroskotali na pustém ostrově a má ten poslední koupenou věc. Co to je? To nás dneska zajímá v pátečním ranním tématu. Díky, že nám to napíšete na Facebook rádi, pošlete SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Žádný batoh, žádné zásoby, jen poslední koupená věc. Jaká to je?
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

páteční ráno, Moravo, po 7. hodině další hity pro osvěžení a taky dobrou náladu v závěru pracovního týdne. Alvaro Solé, Olivia Dean, a pořádné Eldorado, převede Valdagy. Je pátek 26. června, nabídneme další čerstvé jihomoravské zprávy. Krom jiných třeba i Hodonínská nemocnice potřebuje doplnit zásoby krve. Tak podrobnosti už za chviličku, navrch aktuální předpověď počasí slibující supertropických 36 stupňů Celsia. A tak hledejte ten správný song ve vysílání Rádia Jižní Moravy a získejte klimatizaci. Slunce.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace

0: času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Odbyla 7. hodina, hezké páteční ráno, Moravo.
8: Kovošrot bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Hodonínská nemocnice potřebuje doplnit zásoby krve a hygienici varují před koupáním v brněnských Kašnách. Nemocnice v Hodoníně vyzývá dárce krve, aby ještě před začátkem prázdnin pomohli doplnit zásoby transfuzního oddělení. Potřeba krve v létě tradičně roste kvůli vyššímu počtu úrazů a dopravních nehod, zároveň ale mnoho pravidelných dárců odjíždí na dovolenou. Po návratu z některých evropských zemí navíc lidé nemohou krev 28 dnů darovat. Nemocnice proto uvítá dárce všech krevních skupin. Krev je možné darovat každé pondělí a úterý od 6 do 8 hodin ráno. Tropické počasí láká brňany k vodě, ne ve všech kašnách a fontánách je ale koupání povoleno. Vstoupit do vody a vykoupat se lidé mohou pouze ve fontáně na Moravském náměstí přezdívané Brněnské moře. V Kašně Parnas na Zelném trhu i ve fontáně před Janáčkovým divadlem je koupání zakázáno. U divadla je povolené jen krátké osvěžení. Hygienici zároveň upozorňují, že voda v těchto kašnách není určena ke koupání a může obsahovat chemické látky nebo nečistoty. Za porušení pravidel může v krajním případě hrozit pokuta až do výše 10 000 korun.
11: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Jaký bude pátek 26. června? Teplý, horký, tropický, ne, supertropický. Naměříme až 630 stupňů Celsia ve Zlínském kraji maximálně 37, na Vsetínsku lokálně kolem 33 stupňů Celsia. Tak k tomu bude jasno, z večera ještě možná nějaký ten obláček se objeví, možná to bude i v odpoledních hodinách, ale rozhodně to nezabrání tomu, aby ty rtutě teploměru vystřelili opravdu takto vysoko. Mimochodem, i dneska to vypadá, že budou padat teplotní rekordy, ostatně už je to v podstatě takový folklor posledních dnů. Pojďme k aktuálním ranním teplotám. Kyjov, Lovčice, Lednice, Velehrad 21 stupňů Celsia.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih.
13: Doprava.
7: A ještě na cesty na Uhersko Hradisko ve Starém Městě v Kostelanské ulici došlo k nehodě. Doprava tam zpomaluje tak opatrně. Na Břeclavsku na trase z Hrušován nad Jevišovkou na Mikulov na vjezdu z Březí se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. A připomínáme, že dnes je poslední školní den, děti si převezmou vysvědčení a pak už hurá na prázdniny. Pro řidiče to ale znamená jediné: zvýšenou opatrnost nejenom okolo škol. Šťastnou páteční cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: Po 7. hodině, krom hitů pro dobrou náladu, nabídneme dnešního oslavence či oslavenkyni a trošku mrkneme do historie.

0: Milé Adriány, všechno nejlepší v závěru pracovního týdne. Dneska v pátek 26. června máte svátek. Gratulace míří na Břeclavsko, kde je 81 dnešních oslavenkyň. Statistiky hovoří o tom, že na Hodonínsku jich je 53 a gratulace míří na Zlínsko, kde jich je 89. Jméno Adriána se nedílně pojí s Adrií a Adriatickým mořem. Adriatické Jadranské moře leží mezi Itálií a Balkánským poloostrovem. Je teplé, průzračné a přirozeně modré. Adriána by tak přeneseně mohla být i mořskou vílou. Příjemnou, okouzlující a zářivou, jako je voda v Jadranském moři. Tak ještě jednou blahopřejeme, za chviličku hudební dárek. Dneska se o něj postará Olivia Dean. Felix a Dorotea, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafarům a kočičkám všechno nej. I dnes čerstvá voda rozhodně nikde nezavírat a rozhodně taky vele důležité, aby měli místečko někde ve stínu. Pojďme dál, pojďme do historie dnešního dne. Možná, že už dneska jste si něco kupovali třeba na těch samoobslužných pokladnách a tak jste dělali to píp, píp a pípali jste čárový kód. O něm dneska bude řeč, protože 26. června roku 1974 se v americkém Ohio odehrála událost, která změnila nakupování po celičkém světě. V místním supermarketu tehdy pokladní poprvé načetla čárový kód na výrobku. A co bylo historicky prvním naskenovaným zbožím? Žvíkačky. Na první pohled šlo jen o několik černých proužků, ve skutečnosti začala revoluce v obchodu, logistice i skladování zboží. Díky čárovým kódům dnes obchodníci přesně vědí, co mají na skladě a zákazníci projdou pokladnou během několika sekund. Za 52 let se čárový kód stal jednou z nejpoužívanějších technologií na světě. Pravda, každý den se jich naskenují miliardy a z obyčejných proužků teď vznikla také cesta ke QR kódům, samoobslužným pokladnám i modernímu digitálnímu obchodu. A to vše už díky roku 1974. Teď trocha čar a kouzel. Přesně před 29 lety vydalo britské nakladatelství první díl série o mladém čaroději Harrym Potterovi. Kniha Harry Potter a kámen mudrců tehdy vyšla v poměrně malém nákladu a jen málo kdo tušil, že se z ní stane jeden z nejúspěšnějších knižních příběhů všech dob. Příběh chlapce s jizvou na čele si během let získal stovky milionů čtenářů. Byl přeložen do desítky jazyků a dočkal se filmů, her, ale dokonce i tematických parků. Od vydání první knihy uplynulo už 29 let, ale Harry Potter stále přivádí ke čtení nové generace dětí. A to je možná největší kouzlo celé série, že dokáže spojovat rodiče, kteří s ní vyrůstali, s jejich dětmi, které ji objevují dnes. Tolik tedy lehký pohled do historie, zpátky k dnešním oslavenkyním, závěru pracovního týdne, v pátek má svátek Adriána, tady je hudební dárek, skoro 13 minut po 7. hodině.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Agenka Eldorado, 7:19, krásné páteční ráno, Moravo.
1: No a my míříme na letní dovolené, obavy ze zdražení letních dovčí se nakonec nenaplnily, zájezdy stojí podobně jako loni a Češi je prý zejména v posledních dnech kupují doslova v obřím stylu. Na jaře se objevovaly obavy, že by v Evropě mohlo v létě chybět letecké palivo a dovolené by výrazně zdražily. Teď je situace mnohem klidnější. Podle cestovek je kerosinu dostatek a cena ropy zůstává zhruba na stejné úrovni jako loni touto dobou, takže se výrazné zdražení zájezdu nakonec nekoná. Po slabších prodejích v březnu a dubnu se navíc zájem o dovolené znovu rozjíždí. Lidé, kteří s nákupem čekali, se po uklidnění situace na Blízkém východě vrací do cestovek. Ty potvrzují, že letošní poptávka je stejná nebo dokonce vyšší než před rokem, což je pro cestovky samozřejmě vynikající zpráva. Velká část Čechů si vybírá dovolenou s předstihem, aby měli jistotu hotelu, termínu i ceny, ale silný je i zájem o last minute nabídky. Ty prý rostou rok od roku. Podle cestovních kanceláří navíc vyjde pobyt u moře s letenkou a all inclusive pobytem často levněji než srovnatelná dovolená v Česku, kde prý ceny se v posledních letech docela hodně zvyšují. Největší zájem, co se zahraničních dovolených v létě týče, je mezi Čechy tradičně o Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt nebo Itálii. Roste ale i obliba novějších destinací, nerychleji letos stoupá zájem například o Maltu. Tam všude čeští dovolenkáři letos míří. No a pokud samozřejmě máte něco zaplaceno a někam se těšíte, tak vám musíme popřát dobré počasí, ať se vám všechno vydaří.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nigel Laser za námi, před námi další ranní hudební menu. Po půl osmé Tuesday. Taky Bruno Mars. A nebo kousek mě lutujem. Dělny a na Maďurici. Ano, je tady závěr pracovního týdne. A i v pátek 26. června nabízí raní z narády čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne Indros už za okamžik.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.

0: www.klimastyle.cz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watchfit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
8: Pozor, velká slevová akce tedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Je půl osmé, krásné páteční ráno, Moravo.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Jižní Moravu i Zlínský kraj čeká v následujících dnech výrazná vlna veder. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahy a pro část republiky vyhlásil nejvyšší stupeň varování. Dnes se na některých místech Jižní Moravy dostanou teploty nad 630 stupňů. Zítra mohou vystoupat až k 37 a v neděli se místy přiblíží až ke 40. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje převzala 3 nové sanitky za téměř 14 milionů. Nové vozy budou sloužit na výjezdových základnách ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži a nahradí dosavadní sanitky.
11: Rádio Jih, počasí.
12: No a teplota stoupá už po ránu. 22 aktuálně měří Veselí nad Moravou, Násedlovice, Němčičky a také Ostrožská Nová Ves.
11: Rádio Jih, doprava.
10: Na Uhersko Hradisku na příjezdu do Starého Města od Nedakonic srazilo nákladní auto chodce, počítejte se zdržením. V Brně v Miličově ulici před Královpolským tunelem stojí odstavené nákladní auto, i tady je potřeba počítat se silným provozem. A připomínáme na Břeclavsku na trase z Hrušova nad Devížovkou na Mikulov na výjezdu z Březí se srazila dvě osobní auta, místo je i nadále s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Tak opatrně si hem šťastnou páteční cestu.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
10: Dvě minutky po půl osmé, další z hitů pro dobrou náladu. Je pátek 26. června a bude teplo, bude horko, budou tropy, tedy supertropický, 630 stupňů Celsia. My vlastně o teplu budeme, ale z úplně jiného hlediska, z úplně jiného pohledu, mluvit na jihu zapad.

0: Čokoládová kráska Rihanna, Calvin Harris, páteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, 7 hodin na 40 minut, za chviličku Bruno Mars, anebo MC Sar, Elder, Real McCoy a End of the Night. Asi se shodneme na tom, že současná vlna veder by před 50 lety byla nemyslitelná. Ostatně ona to nabízí i rychlá atribuční analýza organizace zabývající se předpovědí počasí. Jak už jsme říkali, dneska nebude teplo, nebude horko, nebudou tropy, budou supertropické tropy. Ale my se podíváme na teplo z úplně jiného soudku a další věc, kterou bychom asi vůbec nečekali. Malajsijský ministr pro náboženské záležitosti uvedl, že stres práci nebo prostředí mohou způsobit, že se člověk stane gejem. Jako teplo nám bude asi všem dneska, možná horko, ale že bychom z toho jako začali milovat úplně jiné.
1: Na to zajímavě teda.
0: Pohlaví, jako, no. To teda, no, jeho slova samozřejmě okamžitě po celém světě vyvolala vlnu kritiky. Hlavně lékařské a psychologické organizace dlouhodobě uvádějí, že sexuální orientace nelze změnit stresem ani prostředím, takže buďte, přátelé, v klidu, i když dneska budeme měřit supertropických 36 stupňů Celsia, což slibují meteorologové, tak i když přijdete potom domů a my vám to přejeme, abyste přišli ve zdraví domů. A pokud tam na vás čeká manželka nebo manžel, mělo by to tak zůstat.
1: Ano, mělo by to tak.
0: Teď není to říct, tak, že dojdeš jako heterosexuál ráno do práce a dojdeš jako homosexuál dom.
1: Že řekne ženě ty a ty už se mi ale vůbec nelíbíš, čověče. Jako to, jako,
0: no, líbit se ti může.
1: Co došlo to vedro, už
0: ale
1: to není ono.
0: Ale máš na něco jinačího, jo? On sice už bohuž říkal, slunko je svině, nečteš a nevíš, ale že by až toto teda...
1: No, že taková kravina z někoho vypadne, jako no.
0: Z ministra.
1: Prosím vás, nebuďte překvapení, že z těch VDR se z vás stane gej.
0: To, že si ministr, neznamená, že jste budou vypadávat nějaké rozumné věci.
1: To
0: že?
1: Je pravda, na to jsme tady v republice naprosto zvyklí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nestárné, zraje jako víno, řeči o muzice z let 90. MC Sar and the Real McCoy a Another Night, 9 minut před 8 v páteční ranní jízdě. Teď ale k letnímu rannímu tématu. Představte si, že jste ztroskotali na pustém ostrově a máte jen poslední koupenou věc. Tak prozraďte, co to je? Co jste naposledy koupili?
1: Napsala Martina sazenice salátu. No ale no to se může hodit. Jistě, je to se rozhodně to může hodit.
0: No na rozdíl od Karly, která píše tablety do myčky, by asi sazenice salátu měly větší úspěch na onom ostrově.
1: Ty by byly takzvané PP prtplatné. Janka napsala párek v rohlíku a vstupenku na koupaliště.
0: Taky
1: by to na dlouho nevydrželo.
0: A vstupenka na koupaliště pokaže, když by se šel člověk na tom ostrově koupat, ne, tak by dělal, že tam někdo je. Pátek, jo, tak tady máš vstupenku. Tak
1: jako taky nic moc, když to zemem, no.
0: Ale Wendy je připravená. Repelent, no taky dobré. Kdo ví, co tam bude létat? No to zcela určitě. Tak představte si, že jste ztroskotali čistě hypoteticky na pustém ostrově a má ten poslední koupenou věc. Co to je? Žádné batohy, žádné zásoby, prostě jen poslední koupená věc. Zachrání vás na pustém ostrově? Nebo jste v koncích? Dejte vědět přes Facebook Rádek, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Díky za to a krásné páteční ráno, Moravo.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Páteční raní z Dny Adam Ďurica, nelutujem, po osmé už DJ Bobo a everybody. Shakira. Nebo sto zvířat. Záchranáři ve Zlínském kraji mají tři nové sanitky. Více nabídnou páteční jihomoravské zprávy zatem 26. června. Předpověď počasí slibuje až 630 stupňů Celsia. A tak na rádiu jich připomínáme soutěž o klimatizaci, kterou využijete nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tvý cena www.

0: nebo mrzněte na web www. Vaše pomlčka si mám CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce-daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hezké letní páteční ráno, Moravo je 8. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Extrémní vedra zvýší na jihu Moravy ve Zlínském kraji riziko požáru a záchranáři ve Zlínském kraji mají 3 nové sanitky. Jižní Moravu i Zlínský kraj čeká v následujících dnech výrazná vlna veder. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil výstrahy a pro část republiky vyhlásil nejvyšší stupeň varování. Dnes se na některých místech Jižní Moravy dostanou teploty i nad 630 stupňů. Zítra mohou vystoupat až k 37 a v neděli se místy přiblíží až ke 40. S extrémními teplotami zároveň výrazně poroste riziko vzniku požárů i zdravotních komplikací způsobených horkem. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje převzala 3 nové sanitky za téměř 14 milionů korun. Nové vozy budou sloužit na výjezdových základnách ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži a nahradí dosavadní sanitky. Jedno z vyřazených vozidel ale zůstane v provozu a poslouží ve výcvikovém středisku pro přípravu nových záchranářů. Obnova vozového parku podle kraje pokračuje systematicky, aby posádky měly moderní a spolehlivou techniku. Ještě do konce letošního roku navíc záchranná služba pořídí další 2 nová výjezdová vozidla.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Dnes bude převažovat jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit kupovitá malá oblačnost, teploty do 36 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 35, na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů Celsia. Vrbice, Slavkov u Brna aktuálně letních 25, Břeclav do Manin 26 stupňů Celsia.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A taky na ty rozpálené cesty znovu míříme v ranní jízdě na Břeclavsku ve Velkých Pavlovicích v Dlouhé ulici. Před kruhovým objezdem se střetlo osobní auto s motorkářem. Počítejte se zdržením. Na Uhersko-Hradišku na příjezdu do Starého Města od Nedakonic srazilo nákladní auto chodce. I tady počítejte nadále s omezením. Šťastnou páteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Tak jako se mnozí z vás chystají k vodě, nebo třeba někam na víkend, tak se chystají policisté na řidiče a řidičky. První prázdninový víkend bude na silnicích pořádně rušno, víme a nabídneme podrobnosti, už co nevidět. Navíc dnes je poslední školní den, děti si převezmou vysvědčení a pak už hurá na prázdniny, tak pro řidiče to znamená, jak už jsme dneska říkali, jediné zvýšenou opatrnost, nejenom kolem škol i na přechodech a v ulicích může být během dne více dětí než obvykle. Na startu další hodinky i soutěžní páteční ranní jízdy DJ Bobo. Everybody!

0: Osvobodit 10 minut, Shakira, krásné páteční ráno, Moravo, za chvilečku Pink a nebo Magic System. Ano, končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů, tak zejména u škol, jak jsme říkali, se to v dopoledních hodinách bude pro řidiče docela nezvyklé hemžit, ale vůbec první prázdninový víkend bude na silnicích pořádně rušný. Právě proto policie už dnes a zítra posílí hlídky hlavně na dálnicích, hlavních tazích a v okolí turistických cílů. Kontrolovat bude policie rychlost, způsob jízdy i to, jestli se řidiči plně věnují řízení. Právě nepozornost je totiž nejčastější příčinou nehod a riziko zvyšuje také únava z onoho panujícího horkého počasí. Dobrou zprávou mají i silničáři. Ředitelství silnic a dálnic omezí během prvního, ale zároveň také posledního prázdninového víkendu práce, které by znamenaly zúžení jízdních pruhů. Některé údržbové práce, třeba sečení trávy, přesuny na pracovní dny. Velké opravy ale pochopitelně poběží dál, třeba na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna. ŘSD navíc přes léto posílí dálniční asistenci. Její vozy budou vozit i zásoby vody pro řidiče, kteří by uvízli v případných kolonách. A pokud vás na dálnici zastaví porucha, odborníci připomínají jediné správné řešení, co nejrychleji opustit auto a přesunout se za svodidla, pochopitelně zavolat asistenční službu. Možná by bylo záhodno také připomenout to, co už jsme v ranní jízdě říkali, o čem jsme hovořili na začátku letošního roku, či od začátku letošního roku, funguje na celé dálniční síti centrální dispečink odtahu, tedy ten umožňuje rychlejší odstranění nepojízdných vozidel a obnovení provozu. Dodejme, že letní prázdniny patří dlouhodobě, bohužel, k nejrizikovějším obdobím na českých silnicích. Podle organizace BESIP v letech 2021 až 2025 zemřelo v době prázdnin v průměru 87 lidí ročně. Rizikové je toto období hlavně pro motocyklisty, cyklisty nebo chodce. Tak buďte na sebe opatrní na silnicích a hlavně ohleduplní. Šťastnou cestu přejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 19 minut, Magic System, za chvíličku 100 zvířat, anebo je to Mickey Trno a v pátek 26. června není potřeba někoho zahřívat, ale tak možná si dopřát nějaké té sladkosti, ne?
1: Ano, nějaké té sladkosti v rámci obrovského pouštění draků. Všechno vysvětlíme. Na malém dánském ostrově Fano se odehrála podívaná, která prý nemá ve světě obdoby, nad tamními dlouhými písečnými plážemi létalo přibližně 25 000 draků všech možných barev, tvarů i velikostí. Představte si to číslo 25 000 draků na obloze. Muselo to být jako luxusní podívaná. Na tradiční setkání dorazilo kolem 5 000 nadšenců hned ze 26 zemí světa. Někteří sem prý jezdí už desítky let užít si tohoto společného koníčku. Samotná událost Fano pro pouštění draků ideální, nabízí obrovské pláže, téměř stálý vítr. Ve vzduchu se objevily pohádkové postavičky, například další také několikapatrové konstrukce i draci. Velcí jako menší dům, někteří se prý doopravdy vyblbli a vyhráli s těmi svými draky. Největší modely drží ve vzduchu speciální trojúhelníkové uspořádání, které jim zajišťuje stabilitu i při silnějším větru. Velkým lákadlem bylo prý také týmové létání, při kterém 8 pilotů vytvářelo na obloze dokonale sladěné obrazce. No a následně si přišly i děti, které se dočkali toho, že z některých draků po obědě doslova a do písmene pršely sladkosti. Někteří ty draci byli naplnění sladkostmi a pak se uvolnili, dejme tomu, jak se říká, hráze, a všechno to popadalo na zem. No a děti logicky měli radost. Festival se na ostrově Fano pořádá už více než 40 let a během jeho konání jsou barevní draci vidět dokonce i z pevniny. No, myslím si, že na světě asi neexistuje jiná další akce, na které by se na obloze objevilo 25 000 draků a děti by možná doplnili, že nikde jinde jim z doslova do písmene z nebe nepadají sladkosti až do hubí.
0: Tady se zase ukazuje, že kdo si hraje, nezlobí, ale že se nezamotá 25 000 provázku, jako
1: že je, taky mě
0: každý
1: to
0: z nás, kdo pouštěl draka, ví, že se mu to sem tam zamotala, to byl jeden jediný a tady bylo 25 000 kousku. No tak asi zřejmě jiný oddíl, no.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 000 bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Cena

0: námi další přehlídka hitů pro dobrou náladu i osvěžení. Doufám, že před vámi taky nějaká sklenice vody. Ani dneska nesmíme zapomínat na doplňování pitného režimu. Je pátek 26. června, posloucháte ranní jízdu rádia. I toto byly Atomic Kitten, za chviličku Everything But The Girl. Tedy svým. Nebo kapela Krištof a Šňůry. No, ta pracovní šňůra, alespoň co se pracovního týdne týče, pomalu, ale jistě míří ke svému finále. Za dveřmi už víkend, ale za dveřmi taky v ranní jízdě rády k další krátké jihomoravské zprávy. A taky soutěž Dejte si pozor na jazyk. I dnes ve hře další lupeny na Ferbifest.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť?

0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Hezké páteční ráno, Moravo, je 9:30.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Nemocnice v Hodoníně i Břeclavě vyzývají dárce, aby ještě před začátkem prázdnin pomohli doplnit zásoby transfuzního oddělení. Potřeba krve v létě tradičně roste kvůli vyššímu počtu úrazů a dopravních nehod, zároveň ale mnoho pravidelných dárců odjíždí na dovolenou. Po návratu z některých evropských zemí navíc lidé nemohou krev 28 dnů darovat. Nemocnice proto uvítají dárce všech krevních skupin. Krev je možné darovat například v Hodoníně každé pondělí a úterý od 6 do 8 hodin ráno.
6: Počasí.
7: Aktuálně ve Zlíně 27, 26 hlásí Louka, Pasohlávky a Sokolnice.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: I v pátek v závěru pracovního týdne máme pro řidiče a řidičky čerstvé informace z cest v Brně v Žabovřeské ulici směrem na Pisárky před odbočkou na Kníňskou. Havarovalo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením na D2 na 31,5 kilometru. Ve směru na Břeclav dejte pozor na porouchaný kamion odstavený těsně u pravého jízdního pruhu, takže místě další nákladní vozidla nebezpečně vybočují. Na Brněnsku mezi Čebínem a Kuřimí se srazila dvě osobní auta, i tady počítejte s omezením a připomínáme, na Břeclavsku ve Velkých Pavlovicích v Dlouhé ulici před Krovým objezdem se střetlo osobní auto s motorkářem, na místě dopravní nehodu došetřuje policie. Taky tady opatrně, šťastnou páteční cestu.
6: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Dvě minutky po 9:30. Everything but the girl. Za chviličku soutěž o lupeny na Fairby Fest.

0: bude konat celá řada kulturních akcí. Na jednu z nich vás vezmeme, díky soutěži Dejte si pozor na jazyk, naprosto gratis.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Hrajeme o dva lupeny na Ferby Fest, jež se uskuteční zítra, tedy v sobotu 27. června ve Velkých Bílovicích, a kde vystoupí Harley, Alkohol, Tublatanka, Zoči voči, Civilní obrana a další. 518-345-678, telefonní linka k nám sem do studia, ptáme se, koho pak tam máme. Dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Martin z Zlína.
0: Martine, my tě zdravíme do Zlína. Taky tam máte tak sluno a teplo?
2: Tak tady to vypadá všelijak.
0: Tak Martias, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Jsou.
0: Tak startujeme právě v Chile. Dostaneš se zítra do Velkých Bílovic?
2: Velký Bílovice, nevím. Uvidím, tak bude. Na do té doby neuschnu.
0: Máš koho vzít na Ferby Fest?
2: No. Někoho, kdo by se určitě našel, ale komu by si chtělo takovým vedru se mnou jezdit.
0: Máš rád kapelu Tublatanka?
2: Tublatanka, Slováci. No, celkem si je poslechnu.
0: A co kapelu Harley, to máš rád?
2: No, Harley je miluju.
0: Takže se na ně těšíš?
2: Celkem jo.
0: Tak já mi ti blahopřejeme, lupeny jsou tvoje. Zítra v sobotu 27. června Ferby Fest, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz.
3: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
4: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se dneska podívat na ranní téma, protože ono v podstatě se může stát, třeba ve snu, čistě teoreticky, že zůstanete sami na ostrově. Prostě ztroskotáte. A teď si představte, že jste právě ztroskotali na tom pustém ostrově a máte jen jednu jedinou poslední koupenou věc k dispozici. Co jste koupili jako poslední? Zachrání vás to na tom pustém ostrově? Nebo jste v koncích? Žádný batoh, žádné zásoby, jenom poslední koupená věc.
1: Napsala Zdeňka, gigant kedluben, vše nám přejí krásný páťulinek, aby teploty klesly na 23 až 25 stupňů.
0: No Zdeňko, přejeme si to, snad příští týden uvidíme. Hanička se přidává k pátečnímu letnímu rannímu tématu a píše olej do auta. No tak to mi fakt pomůže. Hanči, pomůže, aspoň nebudeš spálená, to má takovou výzkozitu, že kde jaký opalovací krém by tomu mohl závidět.
1: Strčí do kapsy, Lucka napsala dvě matonky citronové, alespoň bych tam měla co pít.
0: Otázka. Jaké teploty by ty matonky byly, co?
1: Asi by se, to by bylo asi prostě nepitelné.
0: Pomalu by se to odpařovalo, ale by se do toho vcucovala ta umělá hmota. Lucka má tedy matonky, to Petra si posílá na ušnice a lístky do divadla a píše tak, že jsem v P. No, Petulko, neradi to říkáme, ale asi
1: jo,
0: ano.
1: Ale jo, to sedí. Terka napsala, včera byla poslední položka mého nákupu, balík vod, uf, lepší než cigára.
0: Představte si, že jste ztroskotali na pustém ostrově a máte jen poslední koupenou věc, co to je, přidává se taky Filip a píše svářecké rukavice. No nevím, kolik parády bych tam s ním asi tak nadělal. No a kdyby to byl ostrov někde, kdyby bylo třeba kolem nuly nebo i minus, tak by se možná svářické rukavice hodily. Když v létě vlastně taky, Barso, dneska chytneš rozpálené na slunku, že aspoň se nepopálíš.
1: No já myslím, že teď o víkendu by se ti to hodilo rozhodně.
0: Ale opět vidím Filipa, možná, že by tam byl třeba jako na Adama, jenom ty svářecké rukavice.
1: Nejde, co mám.
0: Tak velké díky vám všem, že jste se zapojili do pátečního ranního tématu. 9 minut před 9, Bob Sinclair a World Hold On.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: v páteční ranní jízdě, přesněji řečeno ve finále páteční ranní jízdy. Po deváté ale další osvěžující hity pro dobrou náladu na playlistu DJ David Guetta a zpěvačka Sia. Na celou jíží a jeho východní Moravu pošleme i malinovej syrop kapely Miraj. A po deváté zazní Miley Cyrus. Pozor, hygienici varují před koupáním v brněnských kašnách. Jo, i o tom budou další páteční jihomoravské zprávy zatem 26. června. Ano, i dneska nás čekají tropy. A ano, i dneska je šance, že si někdo z vás uloví na rádiu jich klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Poslouchá totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zvučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: MKLV Fest v Mikulově.
8: Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
11: Hezký pátek a to 2 minuty po 9. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Hodonínská i Břeclavská nemocnice potřebují doplnit zásoby krve a hygienici varují před koupáním v brněnských kašnách. Nemocnice v Hodoníně i Břeclavě vyzývají dárce krve, aby ještě před začátkem prázdnin pomohli doplnit zásoby transfuzního oddělení. Potřeba krve v létě tradičně roste kvůli vyššímu počtu úrazů a dopravních nehod, zároveň ale mnoho pravidelných dárců odjíždí na dovolenou. Po návratu z některých zemí navíc lidé nemohou krev 28 dnů darovat. Nemocnice proto uvítají dárce všech krevních skupin. Krev je možné darovat v Hodoníně každé pondělí a úterý od 6 do 8 hodin ráno, v Břeclavě pak každé úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 9. Tropické počasí láká Brňany k vodě. vodě. Ne ve všech kašnách a fontánách je ale koupání povoleno. Vstoupit do vody a vykoupat se lidé mohou pouze ve fontáně na Moravském náměstí přezdívané Brněnské moře. V kašni Parnas na Zelném trhu i ve fontáně před Janáčkovým divadlem je koupání zakázáno. U divadla je povoleno jen krátké osvěžení. Hygienici zároveň upozorňují, že voda v těchto kašnách není určena ke koupání a může obsahovat chemické látky či nečistoty. Za porušení pravidel může v krajním případě hrozit pokuta až 10 000 korun.
14: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
15: Rádio Jih. Počasí.
16: Kdy naposled jsme měli 3 minutky po 9. hodině, téměř 30 stupňů Celsia. V Lužicích, kam vás zdravíme, měříte aktuálně 29, stejně jako v Lanžotě 28, hlásí Napajedla, díky za info. Uherské Radiště také aktuálně 28, slabý odvar oproti tomu, co nás čeká odpoledne, až supertropických 36 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 35, na Vsetínsku lokálně kolem 31 stupňů. K tomu bude převažovat jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost, ale to evidentně nezabrání tomu, abychom dnes překonali další tropické rekordy.
17: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
16: Naprčíme i na pekelně rozpálené cesty. Bohužel máme tady hořící vozidlo na příjezdu do Uherského Brodu na kruhovém objezdu směrem od Starého Hrozenkova. Aktuálně zasahují hasiči a policie u požáru nákladního auta. Očekávejte velké komplikace. Kolonu se totiž tvoří v obou směrech. Na Uherskou Radisku zůstáváme, konkrétně tady v Uherském Brodě, v ulici 26. dubna u křižovatky s ulicí Úvody. Havarovalo osobní auto. Počítejte tady se zdržením zatím v kratší koloně a v Brně v Žarožické ulici u křižovatky s Jerovnickou se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A jak už jsme říkali, dnes je poslední školní den, děti si převezmou vycvičení a pak už hurá na prázdniny, tak pro řidiče to znamená jediné zvýšenou opatrnost. Dětí bude nejenom kolem škol více než obvykle. Šťastnou pátečnici.

0: hodina 13 minut, Dermot Kennedy a Kiss Me, Zaklečkový ráj a malinovej syrup, doplníme pitný režim. Vítám Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Chceš ušetřit?
1: Jo.
0: Tak super.
1: To je dobré s tebou takové obchody.
0: Že? Aha. Já si myslím, že vy mnozí, kteří chcete o víkendu nebo budete, máte v plánu grilovat, můžete ušetřit. Myslím si, že nebudeme muset ani zatápět pod tím grillem. Když to budeme dávat na to sluníčko, tak se lecos ugriluje samo. Ale my vám prozradíme, jak grilování velmi úzce souvisí se vztahy. Mezi mužem a ženou.
1: Tak jo.
0: A možná je mezi ostatními, protože člověk dneska nikde neví. Nebo nikdy neví, že? No nic, tak dáme mi ráj. A za chviličku si něco ugrilujeme.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9:20, je pátek 26. června, jestli doposavať tady byly horké dny, tak před námi jsou úplně super mega tropické, ale na stranu druhou víkend, pro mnohé, ne? No, slabá náplast. Dobře, tak pojďme si něco ugrilovat,
1: no.
0: I když já si myslím, že v takém horku nemá vůbec nikdo ani chuť na to grilování. Ne. Ale je pravda, že dneska ten grill nemusíš rozdělávat. To hodíš flák masa na kapotu auta, že? A počkáš chviličku a pak už můžeš jíst. Ale my jsme říkali, že ten grill je úzce spjatý se vztahy, alespoň tak to někteří vidí, protože podle té nejnovější studie, kterou máme k dispozici, jsou muži, kteří grillují vnímání u žen jako přitažlivější. A já se ptám tebe jako ženy, je to tak? Ano či nikoli?
1: Počkej, tak já si to musím představit. Ano.
0: Tak si to představ.
1: Ano.
0: Ano. Ano. No, to jsme chtěli slyšet. A proč by to podle tebe mělo tak být? Nebo z tvého pohledu, z tvého úhlu pohledu, proč je ten chlap takový atraktivnější, přitažlivější, když prostě tam stojí?
1: Já nevím, že něco možná dělá třeba taky, to je to fajn.
0: A dobře ty, je to tak, člověče. Vědci se domnívají, že grilování může podvědomně působit jako symbol schopnosti postarat se o ostatní a přirozeně přitahuje pozornost okolí.
1: No
0: krása. Možná je čas oprášit grill.
1: Chlapi, jo? Víšte si ugrilovat? Víšte nám ugrilovat?
0: No ale vzhledem k tomu, že ti, kteří mezi námi jsou vegetariáni,
1: tak.
0: Tak nevím. Nevím, jestli je ten správný čas oprášit grill.
1: Ano.
0: To já vím, že se samozřejmě dá z barziaka nejen zelenina, sýry a něco všechno,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: No. Ale když se prostě řekne grill, tak slyšíš.
1: Cuketa.
0: Slyšíš, jak tam někdo dává to maso a jak to začíná tak jako prskat, teď z toho odkapává trošku toho olejíčka.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nám z toho hrabe. Mě z toho hrabe. Ne, víš co? Co, jak můžeš přikrývat, říct ne, ne, samozřejmě ne.
1: Máš na to nárok.
0: Děkuju. No, kdyby si náhodou někdo nevšiml, tak venku je horko a o víkendu bude ještě větší.
1: Ne,
0: a proto, proto je důležité, aby jsme se natírali opalovákem. Mm-hmm. Ale...
1: Aby jsme se mazali.
0: Ale aby jsme se mazali. No ale vědci zjistili, že se většina lidí... Ježíši Kriste. Že většina lidí se maže tím krémem špatně. Aha. A tak já vám za chvilku řeknu, jak to dělá dobře.
1: Jak řekla to Ježíši Kriste, jsem myslel, že se podívala na vysvědčení, co ti došlo.
2: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů. Ruska Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pustu tě. Každý pátek večer hrajeme nové i staré.

0: aí. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: mrtněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 10:45, Andrea Bocelli a DJ David Guetta, za chvíličku Sunrise Avenue a Hollywood Hills.
1: Takže, opalovací krémy. Všichni je budeme potřebovat teďka přes víkend, jenomže většina lidí si je prej nanáší špatně. Takže já jsem tady udělala takový...
0: Po 150 souhr. Letech zjistilo, že se neumím ani namazat.
1: Ne, ale fakt, jakoby, protože toho... No, já se k tomu dostanu, ale já jsem tady udělala celkově takový souhrn vůbec toho, jakoby, co je to SPF. Víš, co to vůbec je? To je prostě násobič.
0: SPS je snížená pracovní schopnost.
1: No, tak tu mám já dneska rozhodně. Ale dívej, takže pokud se ti pokožka bez krému spálí třeba za 10 minut a koupíš si SPF 15, tak to tu dobu prodlužuje 15krát, což znamená, že teda chráněný na 150 minut, jo. Takže si každý sám může spočítat, jako jak na jak dlouho ho to chrání.
0: Můžu ti do toho skočit? No, je to třeba tak, jako že když je teplota 30 stupňů, tak je to 15 minut, když je 35 stupňů, tak už je to třeba jenom 7,5 minuty.
1: No tak jako jo, prostě za jak dlouho se spálíš, tak jako...
0: Teď jste možná slyšeli, jak se v kleci projevili, že
1: No, takže jo, a jinak je teda ten rozdíl třeba mezi 30 a 50 je asi 1%.
0: To je, tam to jako... může říct Bars, kdo jako, že rozdíl mezi 30 a 50 je, to se
1: Ukáži.
0: Ví. To, ne, no. Co? No tak je v tom rozdíl, přece ne.
1: Je
0: no
1: to...
0: ta 50 ti vydrží díl?
1: No teď ti říkám, že je v tom rozdíl asi 1%, jakoby, že blokuje ta 30.
0: Ale i to 1% je rozdíl.
1: 97 u VB Babrsku.
0: Jestli máš hypotéku 3% nebo 4% je rozdíl, to je 1%, ne?
1: Dobře, dívej, kup si 30 nebo 50, kup si co chceš. Každopádně si to vynásob prostě tím, po jaké době se spálíš a tak dlouho ti ten krém působí. No ale ta věc, proč si to nanášíme špatně, že si ho nanášíme málo prej toho krému, protože na celé tělo potřebujeme množství, no samozřejmě taky záleží na tom, jak kdo velký,
0: na to tvoje stačí ale... vršek od pecky, ne?
1: No ale jako průměrně...
0: Na Indra se bys potřebovala barel.
1: Průměrně... Průměrně by se mělo používat množství o velikosti golfového míčku. Mm-hmm. A jako většina lidí si přidává mnohem míň.
0: Já si vezmu medicín bál radši, no.
1: Takže, no jasně, jasně, ty jsi obrovský. To
0: ale tak důležité taky, jak říkají odborníci, lékaři a všichni, že mezi nějakou tou dobou nechodit na to sluníčko vůbec,
1: no,
0: pokud
1: jasně,
0: to jde.
1: No tak
0: samozřejmě, kteří, co jsou venku v práci, prostě to napitel, ale to ti nepomůže žádné SPF, snad ne?
1: To nevím, no to by se, a hlavně já to znám jako z vlastní zkušenosti, ty střechaři se moc nenatírají. Fakt.
0: Střechaři se moc nenatírají.
1: Střechaři se moc nenatírají.
0: Protože ti natírali střechu, no tak nemohli natírat ještě sebe, chudáci. No, držíme vám pěsti, abyste to všechno ve zdraví zvládli. Posíláme další osvěžující hit pro dobrou náladu. Tady jsou Sunrise Avenue a Hollywood Hills.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: všem je horko, všichni mluví o horku, tak pojďme nemluvit o horku a radši si dáme ukázku muziky pro tu 10. hodinku. Čeká nás třeba BB Rexha s hitem New Religion. Bekaš přidá song Bůh.
1: Jestli tady existuje Bůh.
0: A na playlistu taky ATV a 90. 9M. Popeláři budou v Břeclavi kvůli vedrům výjíždět už brzy ráno, tak například o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásné páteční dopoledne.
2: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
3: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
2: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Tví cena www.radiojih.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
7: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
8: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
9: Víno, víno.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Za necelé 2 minutky bude 10 z rádia, jich vám přejeme krásný pátek.
19: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
20: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
21: Popeláři budou v Břeclavi kvůli vedrům výjíždět už brzy ráno a nedbalost působila požár domu v Brně. Břeclavi budou v období extrémních veder vyjíždět popelářské vozy dříve než obvykle. Svoz odpadu začne už kolem 5. hodiny ráno, aby pracovníci nemuseli být v největším poledním horku venku. Město tím chce chránit zdraví posádek svozových vozů. Obyvatele proto prosí o pochopení, pokud uslyší popeláře dříve než běžně. Požár kuchyně v rodinném domě zaměstnal včera hasiče v brněnském Útěchově. Oheň se podařilo uhasit ještě před jejich příjezdem. Hasiči pak zkontrolovali objekt termokamerou, aby vyloučili další skrytá ohniska. Vyšetřování ukázalo, že příčinou byla nedbalost. Předběžná škoda se vyšplhala na zhruba 500 000 korun.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dneska na jihu i jihovýchodě Moravy převážně jasno, no a teploty nám vystoupají až na 36 stupňů v Jihomoravském kraji a na 35 ve Zlínském. Už i teď měří venkovní teploměry. Vysoké teploty ve Vlčnově, Žarošicích i Veselí nad Moravou po 27 a Sedlec u Mikulova hlásí 29 stupňů Celsia.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky na cesty opatrně aktuálně na Zlínsku, Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku a Vyškovsku. Na Zlínsku na příjezdu do Fryštáku směrem od Jablunky zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Projíždí se kyvadlově, počítejte se zdržením v kolonách. Na trase z Uherského Hradiště na Brno u Zlechova se srazila 3 osobní auta. I tady počítejte se zdržením v obou směrech. Na výjezdu z Hodonína na Veselí nad Moravou na kruhovém objezdu u Pánova překáží provozu porouchané nákladní auto. A na Vyškovsku v Brankovicích na náměstí srazilo osobní auto chodce. Počítejte se mezi ním, na místě zasahují záchranáři a policie. Tak hlavně opatrně, a ať už frčíte kamkoliv, tak vám z rádia přejem šťastnou páteční cestu.

0: Věříme, že máte s rádiem Mix pohodové páteční dopoledne a my si ho budeme zpříjemňovat i dál, a to samozřejmě dalšími hity pro dobrou náladu, které už za moment obstarají třeba BB Rexa a nebo Pekka. No a za chvilku si na rádiu jich taky trošku rozeberem, jak se nám v průběhu let pozměnil věk rodičů, a přidáme i případy, které se těm statistikám naprosto vymykají. Tak si teď užijte muziku a mějte krásný pátek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut. Jsme moc rádi, že máte naladěno Rádio Jih. No a my teď zabrousíme trošku do statistik. A to konkrétně statistik průměrného věku rodičů na jihu Moravy a jak se nám během posledních let změnili. Loni byl průměrný věk matky 31,8 let a otcové měli v průměru 35 let. To znamená, že od roku 2000 se tak průměrný věk zvýšil asi o 5 let. A podobně jsou na tom i prvorodičky, zatímco v roce 2000 jim bylo v průměru 25 let, tak v roce 2023 už to bylo 30 let. Průměrný věk otců roste taky, nejvíce jich ve věku mezi 30 až 34 lety a meziročně se podíl otců ve věku nad 45 let zvýšil o 1,3 procentního bodu na 6%. Co se ale téměř nezměnilo, je 3letý věkový odstup od průměrného věku matky. No ale, jak to tak bývá, tak máme tady taky nějaké výchylky, takže nejmladší matce bylo loni 13 let, nejstarší 50 let a nejmladšímu otci 17 let a tomu nejstaršímu 67 let. No tak to jenom tak pro informovanost. Každému samozřejmě, jak to vyhovuje, hlavně ať jsou ty dětičky zdravé. My se teď na rádiu jich vrátíme zase k muzice, tak si ji užívejte a mějte krásný den.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 000 nám teď dospívává spousta skvělých interpretů. No a pokud se chystáte přes léto někam na výlet, tak my vám teď něco prozradíme. Věděli byste, kam lidé ve Zlínském kraji vyráží nejčastěji? Nová čísla ukazují, že jeden místní tahák patří dokonce mezi nejnavštěvovanější místa v celé České republice. A my už si na rádiu jich za malou chvíli prozradíme, který to je. A za moment už se taky vydáme na hudební jízdu ve Ferrari s Mikolasem Josefem. Hezké dopoledne.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stoletra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Víno, víno.
4: Pozor, velká slevová akce tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: za to, máme 10 hodin a 40 minut. No a Zlínský kraj má teď rozhodně důvod k radosti. Podle dat agentury Czech Tourism totiž skončil loni na 5. místě mezi všemi kraji v návštěvnosti turistických cílů. Úplně největším magnetem zůstává Zoo Zlín, která přivítala rekordních 812 172 návštěvníků. Díky tomu byla 6. nejnavštěvovanějším turistickým cílem v celé České republice a mezi zoologickými zahradami obsadila neuvěřitelné druhé místo. Dařilo se ale taky dalším místům, přes 100 000 lidí zamířilo třeba do akvaparku Uherské Hradiště, Valašského muzea v přírodě, Kovozo a nebo na Velehrad. Zajímavostí taky je, že právě Zlínský kraj jako jediný v republice dostal hned 3 zástupce do první desítky v kategorii lidové kultury. A to je rozhodně velký důvod k velkým gratulacím, takže ty od nás z rádia jich rozhodně míří. No a stejně tak za okamžik už taky další páteční muzika. Krásné dopoledne.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moksady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietršky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. Charizmatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Veronika Prosteanu přeje od mikrofonu rádia jich hezký pátek. No a pojďme si rovnou dát ukázku toho, co nás na playlistu čeká po 11. Tak například 24/7 a Slave Music. Kaskáda přidá hit Boy You Turn Me. A na playlistu taky Emily s novinkou My. Dětská herní zóna v Kyjově zatím zůstává uzavřená. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásný pátek!

jste totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navoz.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
12: Z rádia jich přejeme krásné páteční dopoledne, za minutku bude 11.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosa Smix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Nová dětská herní zóna v Kyjově zatím zůstává uzavřená a tramvaj číslo 3 si v Brně od zítřka zkrátí trasu. V Kyjovském parku přibyly dva nové herní prvky, které nahradily původní vybavení. Děti si na nich ale zatím hrát nemohou. Nové atrakce musí nejprve projít bezpečnostní pauzou, aby se správně usadili a byly bezpečné pro používání. Zákaz vstupu by měl být zrušen přibližně za 3 týdny. Brňany čeká od zítřka další dopravní omezení. Kvůli rekonstrukci tramvajové tratě nebude až do konce srpna jezdit tramvaj číslo 3. A to v úseku mezi zastávkami Kubíčkova a Ečerova. Linka bude po dobu výluky ukončena už ve smyčce Rakovecká. Tramvaj tak neobslouží zastávky Kubíčkova, Ondrouškova ani Ečerova. Náhradní dopravu zajistí posílená autobusová linka 54, která bude jezdit ve své běžné trase. V platnosti navíc zůstávají i všechna opatření spojená s už dříve zahájenou výlukou ve smyčce Ečerova.
1: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Dneska

0: 35 ve Zlínském. No aktuálně Moravský Písek a Dolní Němčí hlásí 29 a Brno i Ladna 31 stupňů Celsia.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme také na silnice opatření.

0: taky něco staršího, taky něco novějšího a po dalším hudbě si dáme taky jeden takový bizárek. Stačil jeden všímavý kolemjdoucí a z vozíku plného kabelu byla najednou práce pro strážníky. Proč, co a jak to dopadlo, to si prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Teď skupina Black Eyed Peas se songem Where is Love.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

15 minut po 11. nám na rádiu jich doznívá Señorita a my se vydáváme do naší jihomoravské metropole. V brněnských Záberdovicích totiž jednoho kolem jdoucího, řekněme, zaujal mladík, který na vozíku táhl stočené elektrické kabely. Zavolal teda strážníky, protože se mu to nějak nepozdávalo. No a ti, když dorazili, tak tento 25-letý muž jim tvrdil, že kabely dostal od dělníků z nedaleké stavby. No jenomže, když si to hlídá,

0: strážníci předali muže policii s podezřením z trestného činu. A kdybyste viděli tu fotku, tak fakt jako nenápadnost sama takový náklad. No, tak zkusil to, nepodařilo se, třeba se poučí. My se teď na rádiu jich nebudeme poučovat, my si budeme užívat a to další muziku, ze které nás čeká už za moment Emily a její novinka Maj. Tak mějte hezký pátek.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: odpoledne přejem ze studia Rádia Jih. Za malý okamžik už se nám o další muziku postarají například Savage Garden nebo zpěvačka Taylor Swift. A my potom zamíříme za dalším oceněním. Obec je letos nejlepší ve Zlínském kraji. Výsledky soutěže Vesnice roku jsou venku a ocenění míří taky na Slovácko. Za chvilku si o tom na rádiu Jih prozradíme víc.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
8: www.oknamacek.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: hodin a 41 minut ladíte rádio Jih. Díky za to. No a která vesnice je teda tou šťastnou? Jsou to Boršice. Boršice jsou letošní vesnicí roku Zlínského kraje. V krajském kole soutěže získali zlatou stuhu za dlouhodobý rozvoj obce, péči o veřejný prostor, podporu školství i bohatý spolkový život. Do soutěže se letos přihlásilo 11 obcí, což je nejvíc od roku 2019. Ale úspěch slaví ještě další obec ze Slovácka. Topolná získala oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci a společnou péči o krajinu. No a co se vítěze vesnice roku pro Zlínský kraj, tedy Boršic, týče, tak ty teď budou Zlínský kraj reprezentovat v celostátním finále, které se uskuteční v září v Pardubickém kraji. S krajským vítězstvím navíc získají od Zlínského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj celkem 2 250 000 korun na další rozvoj obce. My moc gratulujeme do Boršic, stuhu máte rozhodně zaslouženou, tak si svůj úspěch užívejte a my vám z rádia Jih budeme držet pěsti i v září v celostátním finále.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Česko, tak všechno mám.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

blíží se nám 12. hodina, to znamená, že i čas obědu, tak pokud se k ním chystáte anebo už jíte, tak dobrou chuť a my jdeme nabídnout ochutnávku muziky. Po 12. nám z ní zazní třeba IMD Smile, Kali a i Pojď so mnou. Robbie Williams přidá song Rock DJ.

0: se nabídne Petr Indra a v nich info třeba o tom, že nedbalost způsobila požár domu v Brně.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská padesátka fest.cz.

0: pomrtněte na www.vašeporučka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: balíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s Ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Máme přesně 12 hodin a z rádia jich přejeme dobrou chuť.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Popeláři budou v Břeclavi kvůli vedrům výjíždět už brzy ráno a nedbalost způsobila požár domu v Brně. V Břeclavi budou v období extrémních veder výjíždět popelářské vozy dříve než obvykle. Svoz odpadu začne už kolem 5. hodiny ráno, aby pracovníci nemuseli být v největším poledním horku venku. Město tím chce chránit zdraví posádek svozových vozů. Obyvatele proto prosí o pochopení, pokud uslyší popeláře dříve než běžně. Požár kuchyně v rodinném domě zaměstnal včera hasiče v brněnském Útěchově. Oheň se podařilo uhasit ještě před jejich příjezdem. Hasiči pak zkontrolovali objekt termokamerou, aby vyloučili další skrytá ohniska. Vyšetřování ukázalo, že příčinou byla nedbalost. Předběžná škoda se vyšplhala na zhruba 500 000 korun. Fotbalové Šardice po dvou mistrovských sezónách mění trenéra. Ivan Šerpéze končí na lavičce týmu krátce poté, co mužstvo ovládlo šestou ligu, přestože předtím klub dovedl ke dvěma postupovým titulům během dvou let. Odvolaný kouč uvedl, že rozhodnutí bylo pro něj šokem a podle jeho slov si jeho pokračování nepřál jeden z podporovatelů klubu. Šardice navíc po sezóně odmítli postup do páté ligy, i když na něj podle vedení měli sportovní i organizační předpoklady.
6: Počasí.
4: Na jižní i jihovýchodní Moravě převážně jasno a teploty tropických až 37 v Jihomoravském kraji a až 35 ve Zlínském. Právě teď 32 stupňů hlásí Sudoměřice i Kyjov a po 33 měří Rakvice a Modřice.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Jsme s vámi taky na cestách. Opatrní buďte v tuto chvilku ve Zlíně na Havlíčkově.

0: Smile, Scalim anebo Robbie Williams. A pokud byste chtěli tip na procházku, tak jeden takový máme. Samozřejmě teda nemyslíme tip na procházku na tenhle víkend, to se asi nikomu nebude chtít procházet, ale až bude venku zase trošku líp, tak si můžete zajet do Věteřova na Kyjovsku, kde mají hezkou a navíc taky naučnou stezku přírodou. A my si o ní víc povíme na rádiu jich už za pár minut. Teď slibovaní IMT Smile, Kali a jejich Pojď se mnou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pokud byste chtěli spojit příjemné s užitečným, tak vyrazte do Věteřova na Kyjovsku, protože místní naučná stezka nabízí procházku přírodou spojenou s poučením o historii Věteřova a taky panely upozorňují na chráněnou faunu a floru Věteřovské vrchoviny. Stezka má přes 2 kilometry a procházku můžete odstartovat třeba u vodojemu, kde je taky první informační tabule. Historii se věnují dvě takovéto tabule a že to místo opravdu historického ducha má. No a zbylé tabule informují právě o krásné okolní přírodě a taky zvířatech, které po cestě můžete potkat. Stezka je sice kopcovitá, ale projít ji zvládne opravdu každý. Takže až na to bude počasí a budete se cítit na nějakou takovou procházku přírodou spojenou s tím, že se dozvíte něco nového, tak vyrazte do Věteřova. No a teď si užívejte na rádiu jich další muziku. Krásný pátek.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

tu následující trojku se postarají Adam Durica, One Republic a Milky. No a o sekání trávy na Pálavě se starali takzvané přírodní sekačky. Ale to už skončilo. Jak už z našeho

0: To všechno se díky nim podařilo.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů. Pro

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Ahoj, zdraví vás Harley a zveme vás na Ferbifest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gatecrasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferbifestu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

0: náladu. No a jak už jsme nakousli, tak na Pálavě skončila letošní takzvaně řízená pastva ovcí a koz v Národní přírodní rezervaci Děvín. Smíšené stádo se tam o vzácné stepní trávníky staralo 70 dní a vypáslo téměř 20 hektarů nejcennějších lokalit. Podle zprávy chráněné krajinné oblasti to pomůže dalšímu zlepšení tady těch stanovišť. Přibude tam kvetoucích bylin a už teď jsou vypasené plochy atraktivnější pro řadu druhů hmyzu. O stádo se starali dva pastevci z Nízkých Tater. No a ještě než odjeli, tak si způsob pastvy i její význam mohli přímo na místě prohlédnout studenti Mikulovského gymnázia a střední odborné školy. No, tak na co si pořizovat nějakou robotickou sekačku, když to jde takhle hezky přírodně. My na naši krásnou Pálavu zdravíme z rádia jich a nejenom tam samozřejmě, už posíláme další muziku. Hezký pátek!
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodonině za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Za mikrofonem Veronika Brosťanu, krásné odpoledne. A ať už vám ho přejem krásné kamkoliv, tak vám tam budeme po 13. hodině hrát taky další muziku a z ní nás čekají například Naked s hitem Light.

začít. No a tramvaj číslo 3 si v Brně od zítřka zkrátí trasu, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách rádia. Jich krásné páteční odpoledne.

0: posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
1: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Pozor, velká slevová akce tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
13: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
16: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
17: Za minutu bude 13 hodina, my vám z rádia i přejeme krásné páteční odpoledne.
18: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
19: Nová dětská herní zóna v Kyjově zatím zůstává uzavřená a tramvaj číslo 3 si v Brně od zítřka zkrátí trasu. V Kyjovském parku přibyly dva nové herní prvky, které nahradily původní vybavení. Děti si na nich ale zatím hrát nemohou. Nové atrakce musí nejprve projít bezpečnostní pauzou, aby se správně usadili a byly bezpečné pro používání. Zákaz vstupu by měl být zrušen přibližně za 3 týdny. Brňany čeká od zítřka další dopravní omezení. Kvůli rekonstrukci tramvajové tratě nebude až do konce srpna jezdit tramvaj číslo 3, a to v úseku mezi zastávkami Kubíčkova a Ečerova. Linka bude po dobu výluky ukončena už ve smyčce Rakovecká. Tramvaj tak neobslouží zastávky Kubíčkova, Ondrouškova ani Ečerova. Náhradní dopravu zajistí posílená autobusová linka 54, která bude jezdit ve své běžné trase. V platnosti navíc zůstávají i všechna opatření spojená s už dříve zahájenou výlukou ve smyčce Ečerova.
20: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
8: Počasí.
21: Dneska jasno a zase jasno. Přechodně se během odpoledne může tvořit menší kupovitá oblačnost. No a teploty až 37 stupňů dneska v Jihomoravském kraji a až 35 ve Zlínském. Aktuálně ve Zlíně máte 31 a Terezín, Klobouky u Brna i Újezd u Brna hlásí 33 stupňů.
22: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
21: Zdravíme taky všechny řidiče.

0: Tobogán na Dubňanském koupališti je totiž opět v provozu. A návštěvníky čeká ještě jedna příjemná změna a my si ji prozradíme na vlnách Rádia Jih už za několik málo minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: koupaliště do Dubňan, tak máme rozhodně dobrou zprávu. Tobogán, který byl od začátku sezóny mimo provoz kvůli porouchanému čerpadlu, je znovu v provozu. Opravu zajistila vzenecká firma a podle provozovatele už tobogán funguje naprosto bez problémů. No a druhou novinkou a taky vlastně dobrou zprávou je, že kvůli očekávaným vysokým teplotám koupaliště prodloužilo otevírací dobu. Dneska otevřelo už v 10 hodin dopoledne, to znamená o 3 hodiny dřív než v předchozích pracovních dnech a zůstane to tak i v červenci a srpnu. Ve všední dny bude dubňanské koupaliště otevírat v 10 hodin, o víkendech už v 9 ráno. Takže suma sumárum, v Dubňanech už tobogán funguje, koupat se tam můžeme chodit dřív. To máme při pátečním odpoledni dvě dobré zprávy. Takže díky z rádia Jich do Dubňan zdravíme a už za moment posíláme Michaela Jacksona a jeho song Billie Jean.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

to. No a pokud máte doma nějaké děťátko a ještě stále jste na dnešek bez plánu, tak vyrazte do Těmi. A to konkrétně na Těmické koupaliště. Právě tam totiž dneska probíhá zahájení prázdnin. Třeba teď od 13 hodin jsou na místě už i skákací hrady, od 14 hodin nastupuje DJ. No a během odpoledne se můžete vy i děti těšit na setkání s papoušky, na vodní soutěže a v 18 hodin se rozjede taky pěnová party. Sladké, slané i

0: si to tam moc užijte.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.

0: www.klimastyle.cz.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: a sem tam tady je vesel. No,
1: tak poznáváte, že nevlastník dneska Vojta to je. Je to Vojta.
2: Ano, jsem to já, ahoj Verčo, zdravím Čau. Celou jižní a jihovýchodní Moravu, krásný pátek.
1: No a protože je všem horko jak svině, tak já to nebudu zdržovat a dám ti dvě slova pospátku, ale teda to jsem si upletla na sebe, protože ono to jako není nějaké těžké, jo, ale...
2: Ale ty nejsi schopná to přečíst.
1: No.
2: A já to mám hádat. Bomba.
1: Ne, to se bude podle mě líp hádat, než číst pospátku, fakt.
2: Dobře ti tak.
1: Tak poslouchej, takže. Intel trvtč.
2: Čtvrteční.
1: Ale ten začátek máš dobře. Intel trvtč.
2: Čtvrtletní.
1: Výborně. Jadovarpz. Jadovarpz.
2: Zpravodaj.
1: Ano.
2: Ale dneska je pátek.
1: Já, ne, ale ne čtvrteční, čtvrtletní, když to řekl na podruhé. No.

0: nebo mrtněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: frekvencích rádia jich a taky v našem online vysílání zní kapela Linkin Park, která nám uzavírá aktuální 60-minutovku. Kdyby to náhodou ještě někomu uteklo, za mikrofonem teď už Vojta Ošlejšek a právě já se o vás budu starat až do 18. hodiny. Pojďme ale hezky po pořadě, po 14. u nás na playlistu DJ Bobo Freedom. S hitovkou Blood Runnin' se přidá Ray Dalton. A tropický pátek nám vylepší taky Slavíčkův Zákaz přiblížení. Připraveny máme i další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih, jak jinak než v podání Petra Indry. Díky němu se už za moment dozvíme všechny podrobnosti nejen o tom, že Hodonín zavře školku v ulici Pravoslava Veselého, dětí ubývá.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest. Hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská padesátkafest.cz.
9: Pozor, velká slevová akce tedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
11: Je 40 vteřin po 14. hodině, díky, že zůstáváte s rádiem Jih.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Hodonín zavře školku v ulici Pravoslava Veselého, dětí ubývá a Mendlova univerzita se brání hodnocení výzkumu, odvolala se proti známce C. Mateřská škola v Hodonínské ulici Pravoslava Veselého po skončení tohoto školního roku ukončí provoz. Důvodem je menší počet zapsaných dětí a dlouhodobý pokles porodnosti. Děti mohou přejít do mateřské školy Mozaika nebo do jiných školek ve městě, kde je podle radnice dostatek volných míst. Město zároveň ujišťuje, že uzavření zařízení nespůsobí nedostatek kapacit. Kvůli nové zákonné povinnosti bude navíc muset od roku 2028 slučovat další mateřské školy, protože žádná z nich nebude splňovat požadovaný počet alespoň 180 dětí. Mendlova univerzita v Brně nesouhlasí s hodnocením své vědecké a výzkumné činnosti od ministerstva školství. Stejně jako před 5 lety získala známku C, tedy průměrnou úroveň, s výsledkem ale vedení školy nesouhlasí a podalo odvolání s žádostí o nové posouzení. O tom, zda se hodnocení změní, rozhodne znovu ministerstvo školství. Výsledek je pro univerzitu důležitý i z finančního hlediska, protože ovlivňuje výši státní podpory na výzkum pro následujících 5 let.
13: Rádio Jih.
15: počasí.
11: Co nám v tuto chvíli ukazují teploměry? Tady v Hodoníně 33, stejně tak v Klentnici a v Řesovicích 32 stupňů měří Velká nad Veličkou. Zítra na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme jasno, přes den se místy může tvořit kupovitá oblačnost a co se nejvyšších teplot týče, ty se v jihomoravském kraji zítra vyšplhají na 39 stupňů, ve Zlínském v uvozovkách jenom na 37.
16: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
17: Rádio Jih. Doprava.
11: Jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte na trase mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi. Tady se konkrétně u Napajedel srazily 3 osobáky a neprůjezdný je kvůli tomu jeden jízdní pruh. Zdržení by však zatím mělo být minimální a komplikace jsou taky ve Znojmě v Uhelné ulici. Tady dejte pozor na nehodu osobáku s nákladňákem. Projíždí se tudy s omezením, tak šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.

0: Lovčice, jste tam? Ještě jednou, z rády já jich zdravíme do Lovčic, kde právě teď začíná tamní sjezd rodáků, ale hlavně také slavnostní otevření nástavby mateřské a základní školy. Je to tak, ještě jednou zdravíme do Lovčic, kde startuje slavnostní otevření nástavby mateřské a základní školy. Z nového zázemí se stanou třídy pro 6. až 9. ročníky a každá tato třída nabízí kapacitu pro 24 žáků. Už za malý moment jsou na programu proslovy pana starosty, paní ředitelky, pana faráře a vlastně všech důležitých lidí. Kromě toho se ale můžete těšit taky na vystoupení žáků mateřské školky, a stejně tak svým dílem přispějí i děti z Lovčické základky. Ty mají podle našich posledních informací představení dokonce dvě. No a jakmile se splní všechny tyto oficiality, dojde ke slavnostnímu přestřižení pásky a půjde se rovnou do nových prostor. Ještě jednou z jihu přejeme krásný pátek do Lovčic, kde právě teď startuje sjezd rodáků, ale hlavně taky slavnostní otevření nástavby pro tamní základní školu. Držíme palce, ať vám nové prostory hezky slouží, ať se v nich děti dobře učí a posíláme hitovku River Flows in You.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Adriano, Adriane, tobě, kdo posloucháš rádio, jich přeju za celý náš tým všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Vinšuju ti samozřejmě taky hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a ať se ti v životě daří všechno, na co sáhneš. Stejně tak patří gratulace také tobě, kdo 26. června slavíš své narozeniny. I tobě přejeme všechno nejlepší.

0: Dnes je mimo jiné den kosmetiček, všechny vás zdravíme dámy, také den kánojí a rovněž den čokoládového pudinku. 33. narozeniny pak slaví americká zpěvačka a skladatelka Ariana Grande a právě od ní tu mám takovou, řekněme, radu do života v podobě citátu. Tak pozorně poslouchejte. Nikdy nepochybujte o sobě ani neplýtvejte jedinou vteřinou svého života. Je příliš krátký a vy jste výjimeční. To platí o každém jednom z nás, tak si to prosím pěkně zapamatujte. Už jsem zmiňoval, že dnes máme taky den kosmetiček a právě díky nim se takhle v pátek můžeme pobavit jedním hezkým vtípkem. Přijde zákaznice ke kosmetičce a říká: chtěla bych vypadat tak, jako bych byla o 20 let mladší. Kosmetička se na ní podívá a odpoví: paní, vám by nepomohla ani kouzelnice, natož kosmetička.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin a 28 minut, to je čas, kdy si na jihu prospěvuje Lady Gaga a kdy nás spousta další skvělé muziky ještě čeká. Na chystaní jsou Headway, Sombr nebo taky Stromae a hned jak nám zahraje tahle trojička, pozvu vás na dnešní program, který potěší všechny milovníky dobré hudby, skvělého jídla a té nejlepší letní atmosféry. Kam zatím vším dnes od 18 hodin vyrazit, dozvíte se, když i nadále zůstanete s Rádiem Jich.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ranní káva, příjemné stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
2: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Na playlistu Rádia Jich se promenáduje pecka a Lohon Dance. Teď už je ale čas odšpuntovat víkend. Pokud máte rádi koncerty a letní večery s pohodovou atmosférou, tak dnes vyražte do Dolních Bojanovic. V Dolnobojanovické myslivně totiž oslaví kapela Čtyřbab Band 15 let společného hraní, a to akcí s názvem Jen tak. Areál se otevře už v 6 večer, koncert začíná od 8. To nejlepší občerstvení prý zajistí manželé Veselkovi, takže se rozhodně máme na co těšit, a kdo si rád vychutná něco svěžího a letního, ten se může těšit i na lehké drinky ve stylu mochita. Chybět nebude čepovaná Plzeň, letní drinky ani ta nejlepší letní atmosféra. Zkrátka večer pro všechny, kdo si chtějí posedět, zaspívat a hezky se pobavit. Nejenom do Dolních Bojanovic, z rádia jich zdravíme a posíláme Purple Disco Machine.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu Vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky moc, že i v pátek odpoledne zůstáváte ve společnosti Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Blíží se 15. hodina a to znamená, že před námi je dalších 60 minut té naprosto nejlepší muziky. Do éteru proto už za malou chvíli vytáhneme Milk and Sugar. Očko po nás hodí taky kapela Mirai. A aby jsme vás neochudili o něco novějšího, od toho máme Olivia Dean, Man I Need. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě, to ví a poví Petr Indra. V jihomoravských zprávách Rádia Jih bude už za moment řeč například o tom, že v Hustopečích v létě odstartuje oprava chodníků v Bratislavské ulici.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si!

0: hlasů. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Za 20 vteřin odbije 15. hodina. Z jihu vám přejeme hezký pátek.
8: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: V Hustopečích odstartuje v létě oprava chodníků v Bratislavské ulici a stavba kolektoru v centru Brna pokračuje pod zemí. V Hustopečích začne letos v srpnu rozsáhlá oprava chodníků v Bratislavské ulici. Rekonstrukce se dotkne téměř kilometrového úseku od nádražní ulice až po Herbenovu a potrvá do června příštího roku. Součástí prací bude oprava i výstavba nových chodníků, úprava přechodu pro chodce, vjezdů i přesun autobusových zastávek. Cílem je vytvořit bezbariérovou trasu, která usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Známé vinařství Ludvík z Břeclavska pokračuje v boji o 3milionovou pokutu od státní zemědělské a potravinářské inspekce. Podnik dal ústavní stížnost poté, co neuspěl u krajského soudu v Brně ani u nejvyššího správního soudu. Inspekce tvrdí, že vinařství prodávalo některá vína z ročníku 2017 jako moravská, přestože podle izotopové analýzy byla vyrobena z hroznů z jiného teplejšího podnebí. Vinařství to odmítá a namítá, že samotná analýza nemůže být jediným důkazem. Spor se týká 4 vín a více než 50 000 lahví. O dalším postupu nyní rozhodne ústavní soud. Po téměř roce příprav začala pod brněnskou Českou ulicí hlavní část stavby nového kolektoru pro inženýrské sítě. Dělníci razí zhruba 10 metrů podzemí štolu, která v budoucnu umožní jednodušší opravy nebo výměnu vodovodů, kabelů i dalších rozvodů bez opakovaného rozkopávání ulice. Zároveň postupně mizí stavební ploty, protože zpevňování podloží pod okolními domy se blíží ke konci a Česká by tak měla být brzy znovu průchozí v celé své šířce.
11: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Přinášíme taky aktuální teplotní info. V Uherském Hradišti právě teď měříte 33 stupňů Celsia, 34 ukazují teploměry ve Bzenci a Boršicích, 35 potom uhlásí Bulhary. Zítra v dosahu frekvencí rádia jich očekáváme jasno, přes den se pravda místy může vytvořit kupovitá oblačnost. V Jihomoravském kraji se zítřejší teplotní maxima vyšplhají až na 39 stupňů, ve Zlínském na 37, takže připomínám, nezapomeňte pokrývku hlavy a dodržovat pitný režim.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Poslední pracovní den jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte na dálnici D55 na 48. kilometru směrem od Hodonína na Otrokovice. Dejte pozor na porouchaný nákladák. A další komplikace, ta je hlášena v Brně v Řečkovické ulici. Tady se u čerpací stanice srazily dva osobáky, proto počítejte s jistým omezením. Díky moc, že i na svých cestách posloucháte Rádio Jih. Mějte s námi šťastnou cestu.

0: rádia jich právě teď vládne seskupení Clean Bandit a pokud máte rádi čerstvý česnek, tak rozhodně nastražte uši. Už zítra od 6 do 11 hodin ráno se v Blatnici pod svatým Antonínkem uskuteční samozběr česneku, konkrétně od růdy paličáku Rusák. Celou akci pořádá Zlinářství Němeček, česnek bude už vyoraný, takže ho stačí jenom vytáhnout ze země a očistit od hlíny. Kilogram snatí vyjde na stovku, platí se v hotovosti a rezervace možné nejsou. Organizátoři doporučují vzít si rukavice a vhodnou obuv a kdyby se pole náhodou nestihlo sklidit, vypíšou další termín. Takže kdo si chce natrhat svůj vlastní česnek, ten zítra ráno vyrazí do Blatnice pod svatým Antonínkem. Co nás čeká dál? Z muziky Miraj nebo Nelly Furtado a po nich taky Vinařovo okénko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vinaření a zahrádkaření není vůbec jednoduchý obor a v dnešní době plné informačních proudů je někdy dost těžké se v tom vyznat. Přišli jsme proto ve Vinařském domě i na jeho e-shopových stránkách s novinkami, které by vám měly ulehčit práci a také poskytnout jedním nákupem víc produktů v součtu za lepší cenu. V naší nabídce najdete balíčky s přípravky, které budete brzy potřebovat. Například aktuální set výroba 100 litrů kvasu kvalitně. Spojuje tři důležité pomocníky pro domácí i hobby výrobu kvasu. Kombinace turbokvasnic, speciální výživy a enzymu podporuje správný průběh kvašení, lepší zpracování ovoce i efektivnější uvolnění aromatických látek. Díky tomu dosáhnete stabilního kvašení, vyššího výnosu a kvalitnějšího výsledného destilátu či základu pro další zpracování. Set je vhodný pro začátečníky i pro zkušené výrobce, kteří chtějí zlepšit průběh fermentace a minimalizovat riziko

0: problémů při kvašení. Produkty v sadě jsou vzájemně kompatibilní a ideálně se doplňují při výrobě domácího kvasu. Najdete v nabídce také název Sada výrobu sajdru a šumivých vín na 100 litrů. Ta je sestavená pro ty, kteří chtějí vytvořit ovocný a perlivý nápoj nebo šumivé víno. Obsahuje produkty, které podpoří jak primární kvašení, tak případnou sekundární fermentaci a zajistí čistý a svěží projev i stabilní bublinky. Bublinky jsou v módě a teď se nemusíte bát si je vyrobit i doma. Díky této sadě můžete vytvořit ovocný cider nebo šumivé víno s čistou aromatikou, svěžestí a stabilními bublinkami od startu až po finální karbonaci. Dalším perfektním pomocníkem je balíček s názvem Hrušky nebo Meruňky, kompletní sada pro výrobu ovocného kvasu. Ta pomáhá dosáhnout spolehlivého kvašení, vyšší výtěžnosti a plně rozvinutého ovocného aroma. Spojuje tři důležité složky potřebné pro přípravu kvalitního hruškového, meruňkového nebo třeba broskového kvasu. Obsahuje speciální kvasinky, které společně vytváří ideální podmínky pro správný průběh fermentace. Kvasinky podporují rychlé a stabilní kvašení, výživa dává potřebné živiny pro optimální činnost kvasinek a enzym, ten napomáhá rozpadu ovocné dužiny. Díky tomu dochází i k lepšímu uvolnění šťávy a aromatických látek a výsledný kvas dosahuje té nejvyšší kvality. No a samozřejmostí jsou sady na výrobě jednotlivých odrůd vína, jako je sada Chardonnay, Tramín, Hibernal, Riesling a ostatní odrůdy, včetně speciální sady na výrobu teroárových vín, které mají odpovídat půdě a místním podmínkám. Máme také sady turbokvasnic na pálenky ve výhodném balení, kde se díky balíčku dostanete na zajímavou cenu. Vše je v balení pro 100 litrů a u všech balení najdete podrobný návod. Novinek a věcí na ulehčení řehole zemědělce či vinohradníka máme dost. Stačí si jen dojít vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbýněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbýňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskýdům.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dnes po 16. hodině budeme na rádiu Jich soutěžit o poukázku na slevu 20% z ceny na objednávku nábytkových foliovaných dvířek od společnosti Dvířka SRO. Mimochodem, za jejím vznikem stojí jihomoravský poctivec pan Vladimír Šmerda a co se poukázky týče, vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 okamžitě ušetříte hned 2 litry. Přesně touhle cenou někomu z vás uděláme radost zhruba za půl hodinky, ještě předtím je ale na playlistu další skvělá muzika a taky zrovna neúplně šťastné dění posledních dnů. Na jihu si už za chvíli připomeneme, jak nevyzpytatelné může být nepozorné koupání a že někdy bohužel může stát i lidský život.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
2: Máša, není česká dáša, zatančí, zaspívá a pustu tě.
1: Každý pátek večer hrajeme nové

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: pátek odpoledne nás na rádiu jich doprovází Callum Scott a Whitney Houston. My se teď ale budeme věnovat tomu nejaktuálnějšímu útěku před vedrem, který ale může být draze vykoupený. S tropickými teplotami láká voda čím dál víc lidí, jenže poslední dny ukázaly, že stačí chvilka nepozornosti a můžete zaplatit životem. Na Brněnsku se minulý pátek utopil mladiství, kterého potápěči našli až po více než 2 hodinách pátrání. Naopak v Petrově na Hodonínsku měli policisté tento týden šťastnější řešení. Z vody vytáhli silně opilého muže, který se rozhodl jít si v noci zaplavat a dechová zkouška u něj ukázala přes 2 promile. Policisté i záchranáři proto před extrémně horkým víkendem připomínají, abychom nepřeceňovali své síly, nevstupovali do vody pod vlivem alkoholu a jiných látek a děti měli u vody neustále pod dohledem. Tak na to prosím pěkně myslete, až se k vodě vyrazíte ochladit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Zdraví na Zigu! Zdraví!

0: Páteční odpoledne je na jihu v režii Tiny a Ega. No a to je prosím pěkně jenom zlomek z toho, jakou parádní muziku si společně budeme hrát i po blížící se 16. hodině. Za chviličku do toho říznem s The Calling, Wherever You'll Go. Chybět nebude ani song Be Mine od Tima Kamrada. A aby nebyl uražený, zaspívá třeba taky Mike Spirit. Ani při pátku neleníme a máme pro vás aktuální info o dění v našem regionu. Připravené jsou další jihomoravské zprávy Rádia Jih, ve kterých tentokrát zazní podrobnosti nejen o tom, že brněnská Mendelova univerzita se brání hodnocení výzkumu, odvolala se proti známce C.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června, Velké

0: nebo mrkněte na ne, vaše poručka si má CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedleci u Mikulova.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na CibulaFest.eu.
8: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Za minutku bude 16 hodin, vaším společníkem je Rádio Jih.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Hodonín zavře školku v ulici Pravoslava Veselého, dětí ubývá a Mendlova univerzita se brání hodnocení výzkumu, odvolala se proti známce C. Mateřská škola v Hodonínské ulici Pravoslava Veselého po skončení tohoto školního roku ukončí provoz. Důvodem je menší počet zapsaných dětí a dlouhodobý pokles porodnosti. Děti mohou přejít do mateřské školy Mozaika nebo do jiných školek ve městě, kde je podle radnice dostatek volných míst. Město zároveň ujišťuje, že uzavření zařízení nespůsobí nedostatek kapacit. Kvůli nové zákonné povinnosti bude navíc muset od roku 2028 slučovat další mateřské školy, protože žádná z nich nebude splňovat požadovaný počet alespoň 180 dětí. Mendlova univerzita v Brně nesouhlasí s hodnocením své vědecké a výzkumné činnosti od ministerstva školství. Stejně jako před 5 lety získala známku C, tedy průměrnou úroveň, s výsledkem ale vedení školy nesouhlasí a podalo odvolání s žádostí o nové posouzení. O tom, zda se hodnocení změní, rozhodne znovu ministerstvo školství. Výsledek je pro univerzitu důležitý i z finančního hlediska, protože ovlivňuje výši státní podpory na výzkum pro následujících 5 let.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: Jak jsou na tom venkovní teploměry? Třeba ty v Kyjově, Krumvíři, Valticích i Sokolnici právě teď ukazují 35 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Na našem území podle předpovědi očekáváme jasno. Přes den se místy může vytvořit také kupovitá oblačnost. V Jihomoravském kraji se zítra teploty vyšplhají až na 39 stupňů, ve Zlínském potom na 37.
14: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: A jdeme na silnice v Brně Slatině, konkrétně v Hozlově ulici ve směru od Líšně došlo ke střetu dvou osobáků. Počítejte s asi čtvrthodinovým zdržením a další komplikace jsou taky na příjezdu do Znojma směrem od Pohořelic. Tady totiž havarovala 3 osobní auta, místo nehody je průjezdné Kyvadlově a proto očekávejte zdržení i tady. Ať už máte takhle při pátku namířeno kamkoliv, díky, že i na svých cestách posloucháte Rádio Jih. Plánujete si vylepšit svou stávající kuchyň nebo dáváte dohromady úplně nový projekt? Dnes naposledy můžete v tajemném Jihu vyhrát poukázku na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru, například při standardní objednávce dvířek za 10 000 okamžitě ušetříte 2 000. A to se rozhodně vyplatí. Mimochodem, za koryčanskou společností Dvířka SRO stojí jihomoravský poctivec, pan Vladimír Šmerda, který je jejím zakladatelem. A právě od něj, od této firmy, pro vás máme ještě jednu poukázku na slevu 20% z ceny objednávky nábytkových foliovaných dvířek. Jak ji získat? Stačí, když nám správně odpovíte na naši soutěžní otázku, tak teď dobře poslouchejte. Dnes společně v tajemném Jihu pátráme po tom, jak se jmenuje vrchovina území lesa, které najdeme na západ od Koryčan směrem ke Ždánicím a Bošovicím. Chřiby jsou na východ a my se ptáme, co je na západ. Když je ten pátek, napovím vám, že je tam nějaký les. Pokud znáte správnou odpověď, napište nám ji SMS-kou nebo přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Ještě jednou to zopáknu, aby to nikomu neuteklo. 606 703 889, to je naše telefonní číslo, na které nám jako SMS-ku nebo zprávu přes WhatsApp posíláte správnou odpověď na otázku, jak se jmenuje vrchovina území lesa, které najdeme na západ od Koryčan směrem ke Ždánicím a Bošovicím. Chřiby jsou na východ a my se ptáme, co je od Koryčan na západ. Ve hře je poukázka na slevu 20% z celé objednávky nábytkových foliovaných dvířek, kterou můžete uplatnit v koryčanské firmě Dvířka SRO.
15: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: 16 hodin a 10 minut úřadují na playlistu The Call-in. I oni se ale musí sklonit před naší soutěží, která nese název Tajemný jich.
1: Tajemný jich.
0: V Tajemném jihu dnes naposledy hrajeme o poukázku na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek, kterou můžete uplatnit u koryčanské společnosti Dvířka SRO. Takže parádní nabídka pro vás, kdo třeba plánujete rekonstrukci kuchyně anebo projektujete úplně novou. Vzhledem k dnešním cenám materiálu jde o opravdu hodnotnou výhru, například při standardní objednávce dvířek za 10 000 okamžitě ušetříte 2 litry. A to už jenom tak na zemi nenajdete. Obrovskou výhodou dvířek je to, že díky nim nemusíte rekonstruovat celou kuchyň. Jak říká sám pan Vladimír Šmerda jako zakladatel firmy, samotné korpusy skříněk bývají po letech v naprostém pořádku a proto stačí vyměnit pouze dvířka a čela. Během krátké doby tak získáte nový interiér za zlomek ceny celé sestavy. A přesně na takovou rekonstrukci vám teď na rádiu jich nabízíme 20% slevu. Stačí, když do ruky vezmete svůj telefon a SMS-kou nebo přes WhatsApp nám na číslo 606 703 889 napíšete správnou odpověď na naši dnešní soutěžní otázku. Dnes společně v Tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje vrchovina území lesa, které najdeme na západ od Koryčan směrem ke Ždánicím a Bošovicím. Chřiby jsou směrem na východ a na západ je, když je ten pátek, poradím, že je tam nějaký les. Ještě jednou pátráme po tom, jak se jmenuje vrchovina území lesa, které najdeme na západ od Koryčan směrem ke Ždánicím a Bošovicím. Chřiby jsou na východ a my se ptáme co, respektive jaký les je směrem na západ. Vaše odpovědi očekáváme jako SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na čísle 606 703 889 a platí, že kdo bude vylosovaný, dostane od nás poukázku na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek, které vyrábí koryčanská společnost Dvířka SRO. A prosím vás, vy kdo soutěžíte, jakože je vás fakt hodně, tak u sebe mějte své mobilní telefony. Já totiž už za chvilku budu volat šťastnému vítězi anebo vítězce, tak ať to nepropásnete.
1: Tajemný jich. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pátečním vysílání rádia Jich se společně pohupujeme na vlnách hitovky Prime Time od Majka Spirita. Teď ale jdeme do finále tajemného Jihu.
1: Tajemný.
0: A to samozřejmě znamená, že na telefonní lince, stejně jako v éteru rádia Jich, vítám Jardu. Jardo, ahoj, slyšíme se?
2: No, ahoj.
0: Výborně, výborně. Pro zajímavost, ať mají naši posluchači představu, kam jsme se dovolali, prozradíš nám?
2: No, Dovnorov.
0: Dovnorov, Dovnorov. A máte tam vedro?
2: Strašný hit,
0: strašný.
2: Vůbec to umorný.
0: Že se vůbec ptám. Každopádně, my jsme dnes v tajemném Jihu soutěžili o poukázku na slevo 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek, kterou lze uplatnit u koryčanské společnosti Dvířka SRO. A co si budem, v dnešní době je cena materiálu opravdu hodně, hodně vysoko a díky tomu, díky té naší poukázce, tak například při standardní objednávce za, dejme tomu, 10 tisíc, můžeš ušetřit klidně 2 tisíce, takový ten zelený papírek, který máme všichni rádi. Tak já předpokládám, že doma nebo na zahradě, případně někde, kde bydlíš, plánuješ nějakou takovou rekonstrukci?
2: Jo, rekonstruujeme pořád.
0: Rekonstruuje se pořád. Dobře. Tak abych ti mohl tu parádní poukázku dát, musíš mi správně odpovědět na dnešní soutěžní otázku. Takže já ji teď zopakuju a ty mi na ně odpovíš tu odpověď, kterou už si měl správně, stačí to opravdu jenom zopáknout. Jsi připraven?
2: Jo.
0: Tak jdeme na to. V tajemném Jihu jsme dnes pátrali po tom, jak se jmenuje vrchovina území lesa, které najdeme na západ od Koryčan směrem ke Ždánicím a Bošovicím. Chřiby jsou na východ a my se ptáme, co je na západ. Tak Jardo?
2: Ždánický les.
0: Je to Ždánický les, samozřejmě. Poukázka na 20% slevu od koryčanské společnosti Dvířka SRO je tvoje. Já ti ji za chviličku posílám. Nějaká radost, něco takovýho? To je v pohodě. Já chápu, že přes ten telefon je to občas takové divoké. Každopádně, měj se hezky, dodržuj pitný režim a užij si víkend.
2: Jo, dodržuju, taky.
0: Tak jo, ahoj.
2: Naschle.
0: Čau. A vy, pokud jste dnes nevyhráli, tak z toho nemusíte být smutní. Třeba právě na vás totiž čeká pondělní tajemný Jih, ve kterém budeme novou výhru rozdávat, jak je zvykem, po 16. hodině.
1: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném Jihu odhalovat zase v pondělí po 16. hodině. Na rádiu Jih. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

frekvencích rádia Jih zdravím celou jižní a jihovýchodní Moravu. Díky, že i na konci pracovního týdne vám můžeme hrát jenom ty nejlepší hity pro dobrou náladu. Tohle byla kapela Krištof, Půlnoční hřích. Za chviličku si poslechneme Mikolase Josefa, Lučenza nebo Maroon 5 a hned potom přidám jeden tip na výlet, kde se zítra nebo v neděli můžete s celou rodinkou schladit a zároveň nakouknout do středověku. Dozvíte se na jihu ještě před 17. hodinou, tak držte vlnu. Poslouchej.

0: stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Víno, víno.
3: Pozor, velká slevová akce tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ahoj děti!
7: Jdeme na Cibuláčik!
8: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
9: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
8: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
7: Vidíme se na Cibuláčiku!
9: Vstupenky v prodeji na gooutcz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Holahej, jižní a jihovýchodní Moravo, chcete si o víkendu připadat jako ve středověku? Tak v tom případě vyrazte na hrad Cimburg u Koryčan, kde vás po oba dva dny čeká program plný historie na vlastní kůži. Potkáte rytíře, zbrojnoše i dámy v dobových kostýmech, prohlédnete se historické zbraně, zjistíte, jak se ve středověku oblékalo a spoustu věcí se můžete také sami zeptat nebo si je vyzkoušet. O středověkou atmosféru se konkrétně postará historická skupina Adamant a ukázky šermu provedou rytíři až z Karviné. Program poběží průběžně po celý den, v sobotu i v neděli, a platí běžné vstupné do hradu. No a jelikož se Cimburg nachází v zalesněných chřibech, v jeho okolí tak můžete najít příjemnou schovku před vedry, která v těchto dnech na našem území panují. My se teď pojďme osvěžit alespoň tou nejlepší muzikou. Na rádiu jich kormidlo přebírá Eva Farná.
1: Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moksady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ať chceme nebo ne, časomíra se neúprosně blíží 17. hodině, no a to znamená, že na rádiu jich jsem pro vás nachystala další várku hitu pro dobrou náladu. Slíbit vám můžu, že si za chviličku poslechneme 24/7. Is it love? V pátek odpoledne naše ouška pohladí taky song Zoo od Shakiry. A k tomu všemu vytáhnu z kapsy taky optimistickou Olgu Lounovou. Aby vám nic neuniklo důležitého, od toho jsou tu jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou. Díky nim za moment budeme vědět všechno důležité nejen o tom, že stavba kolektoru v centru Brna pokračuje pod zemí. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
3: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Za malý moment bude 17 hodin, díky, že i v pátek odpoledne ladíte frekvence Rádia Jih.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: V Hustopečích odstartuje v létě oprava chodníků v Bratislavské ulici a stavba kolektoru v centru Brna pokračuje pod zemí. V Hustopečích začne letos v srpnu rozsáhlá oprava chodníků v Bratislavské ulici. Rekonstrukce se dotkne téměř kilometrového úseku od nádražní ulice až po Herbenovu a potrvá do června příštího roku. Součástí prací bude oprava i výstavba nových chodníků, úprava přechodu pro chodce, vjezdů i přesun autobusových zastávek. Cílem je vytvořit bezbariérovou trasu, která usnadní pohyb seniorům, rodičům z kočárky i lidem se zdravotním omezením. Známé vinařství Ludvík z Břeclavska pokračuje v boji o 3 milionovou pokutu od státní zemědělské a potravinářské inspekce. Podnik podal ústavní stížnost poté, co neuspěl u krajského soudu v Brně ani u nejvyššího správního soudu. Inspekce tvrdí, že vinařství prodávalo některá vína z ročníku 2017 jako moravská, přestože podle izotopové analýzy byla vyrobena z hroznů z jiného teplejšího podnebí. Vinařství to odmítá a namítá, že samotná analýza nemůže být jediným důkazem. Spor se týká 4 vín a více než 50 tisíc lahví. O dalším postupu nyní rozhodne ústavní soud. Po téměř roce příprav začala pod brněnskou Českou ulicí hlavní část stavby nového kolektoru pro inženýrské sítě. Dělníci razí zhruba 10 metrů podzemí štolu, která v budoucnu umožní jednodušší opravy nebo výměnu vodovodů, kabelů i dalších rozvodů bez opakovaného rozkopávání ulice. Zároveň postupně mizí stavební ploty, protože zpevňování podloží pod okolními domy se blíží ke konci a Česká by tak měla být brzy znovu průchozí v celé své šířce.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
12: Rádio Jih. Počasí.
10: Víme, jak to právě teď vypadá s venkovními teplotami. Zdravíme do Brna, Archlebova, Tvrdonic i Moutnice. Všude tady aktuálně měříte 35 stupňů Celsia. Jakou předpověď nám meteorologové věští na zítřek? Na našem území očekáváme jasno, přes den se místy může tvořit také kupovitá oblačnost. V Jihomoravském kraji se zítřejší teplotní maxima vyhoupnou až na 39 stupňů Celsia. V kraji Zlínském naměříme maximálně 37.
14: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Zdravíme také všechny šoféry a šoférky. Na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru na Ostravu, konkrétně na sjezdu na Holubice, došlo ke střetu dvou osobáků. Počítejte proto s omezením, kolona by se však zatím tvořit neměla. A v Brně v ulici Kamenice u křižovatky s Rybnickou havarovala dvě osobní auta. Na místě počítejte se zdržením ve všech směrech.

0: 10 minut po 17. hodině posloucháte Rádio Jih. Tohle to je Shakira s peckou Zoo. Na jižní Moravě máme spoustu krásných tradic a jednou z nich je určitě i kočovné putování divadýlka Lidičky z Kyjova. Parta dětí, herců a muzikantů dnes vyrazila na asi 150 kilometrů dlouhou trasu po Slovácku a své umění předvede v 8 dalších obcích. Kam si na ně můžete zajít a čím vším jsou Lidičky z Kyjova zajímavé, dozvíte se, když zůstanete na frekvencích Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich pro vás máme nekonečnou várku hitů pro dobrou náladu, kterými dá se říct, že dětem vlastně startujeme letní prázdniny. Začátek prázdnin na Slovensku už tradičně patří kočovnému divadýlku Lidičky z Kyjova. A že nevíte, o koho jde? Jsou to děti, muzikanti a pan principál, kteří vyrazili na cestu v koňských povozech a během týdne urazí asi 150 kilometrů s tím, že většinu nocí tráví pod širým nebem. Ode dneška až do příštího pátku přivezou divákům pohádky jako Perníková chaloupka, Čert a káča nebo O popelce trochu jinak. Jejich putování začalo dnes dopoledne v kyjovském městském parku a přináší opravdu zajímavé situace. Někde je občas potrápí zavřené závory na lesních cestách, jindy zase musí tlačit povozy do kopců a kulisy opravují doslova na koleně. Každopádně další představení divadýlka Lidičky je dnes v 18 hodin k vidění v Ratíškovicích, zítra budou účinkovat v Dolních Bojanovicích, v neděli v Hodoníně, v pondělí v Petrově, v úterý ve Strážnici, ve středu v Těmicích, ve čtvrtek ve Vřesovicích a příští pátek svou pouť uzavřou v Buchlovicích. Všechna jejich představení začínají vždy v 18 hodin a pokud je na některé zastávce potkáte, odměnou hercům bude kromě potlesku taky váš dobrovolný příspěvek do klobouku.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Imagine Dragons přiletěli do vysílání rádia jich zhruba o 17:30 odpoledne, tu budeme mít přímo za minutku. A cože to tam máme dál? Na playlistu nastoupení třeba Mr. President nebo Taylor Swift. A taky vás pozvu do jednoho letního kina, které už dnes večer zahajuje promítací sezónu. Které to bude a co je na programu, dozvíte se na jihu hned po dalších třech hitech pro dobrou náladu.
1: Víkend na rádiu jich začíná v rytmu.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: éteru rádia jich vládne hitovka Mr. Sexobeat, která nesmí chybět na žádné pořádné letní party. Každopádně dnešním večerem startuje letní kino v areálu Lázní Hodonín. Sezonu otevře český film Po večerce a pak už se můžete těšit na další letní promítání pod širým nebem. V letním amfíku je připraveno přes 200 míst k sezení, letní křesla i deky na trávník. Chybět nebude občerstvení a osvěžení, takže stačí přijít a užít si večer s hvězdami nad hlavou a taky na plátně. Letní kino v Lázních Hodonín postupně nabídne spoustu filmů, mezi nimi novější i známější snímky. Důležité ale je to, že se jedná o čas strávený na čerstvém vzduchu s vašimi přáteli. Ještě jednou, dnes zahajuje sezónu hodonínské letní kino v Lázních. Ve 21.15 je na programu nová česká komedie s názvem Po večerce.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec. A teď po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Hodonín zavře školku v ulici Pravoslava Veselého, dětí ubývá a Mendlova univerzita se brání hodnocení výzkumu, odvolala se proti známce C. Mateřská škola v Hodonínské ulici Pravoslava Veselého po skončení tohoto školního roku ukončí provoz. Důvodem je menší počet zapsaných dětí a dlouhodobý pokles porodnosti. Děti mohou přejít do mateřské školy Mozaika nebo do jiných školek ve městě, kde je podle radnice dostatek volných míst. Město zároveň ujišťuje, že uzavření zařízení nespůsobí nedostatek kapacit. Kvůli nové zákonné povinnosti bude navíc muset od roku 2028 slučovat další mateřské školy, protože žádná z nich nebude splňovat požadovaný počet alespoň 180 dětí. Mendlova univerzita v Brně nesouhlasí s hodnocením své vědecké a výzkumné činnosti od ministerstva školství. Stejně jako před 5 lety získala známku C, tedy průměrnou úroveň, s výsledkem ale vedení školy nesouhlasí a podalo odvolání s žádostí o nové posouzení. O tom, zda se hodnocení změní, rozhodne znovu ministerstvo školství. Výsledek je pro univerzitu důležitý i z finančního hlediska, protože ovlivňuje výši státní podpory na výzkum pro následujících 5 let.
7: Počasí.
8: Dnes večera v noci jasno, 22 až 19 stupňů, noční teplota. Zítřek jasný, v průběhu dne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost. Na jihu Moravy naměříme až 38 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 36.

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
6: Pozor, velká slevová akce tedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: můžete pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holíčské folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valšav. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: E.
1: Radio E.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Crispao, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafax, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, prázdniny i léto startují, vy jste si hem, no a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty vysoké mezi 19 a 22 stupni, jen v údolích kolem 16. V sobotu pak jasno nebo kupovitá oblačnost a teploty od 35 po 38 stupňů. Sihu přejeme parádní start letních prázdnin a klidný víkend ve společnosti Rádia Jih.

0: parádní páteční večer. Přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech letních vlnách Rádia Jih. No a my se dnes hned z kraje večera na startu tropického víkendu vypravíme k vodě. Bučovické koupaliště s toboganem a vyhřívanou vodou hlásí otevřeno. Podrobnosti k sezóně nabídnu už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte páteční večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. I v létě zůstávejte s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 26. červnový, na kváteční večer trávíte si hem, startují prázdniny i léto, no a v Bučovicích běží letošní sezona tamního letního koupaliště s toboganem, dalšími vodními prvky a vyhřívanou vodou. Nechybí slunečníky, hřiště, dvě bystra, brouzdaliště pro nejmenší s vodním hřibem a mnoho dalšího. Od této, tedy poslední červnové soboty, bude celé prázdniny otevřeno od 9 do 19 hodin. Takže my při pátku zdravíme do Bučovic na koupák tým Jary Hrabovského a přejeme božskou sezonu. I letos budeme v rámci ní s váma. Páteční večer běží a my ze studia rádia jich přejeme pohodu a super náladu s dalšími hity. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poslední červnový pátek je v běhu a vy i 26. června ladíte Rádio Jih. A já vám dnes připomenu, že další velké moravské meruňkobraní proběhne letos i v Miroslavi. Podrobnosti k prázdninové události nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný páteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Víkend na Rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: poslední červnový pátek je ve svém finále, no a vy na startu prázdnin ladíte Rádio Jih. No a já mám pro vás info k dalšímu velkému Meruňko braní. Tím bude už mezi 17. a 19. červencem žít město Miroslav. Součástí události v tyto dny bude jarmark, soutěž o Meruňkového krále, spanilá jízda historických automobilů a traktorů, ohňová show kaskadérů a spousta koncertů. V programu se objeví opět Radečci, duo Yamaha, Tabák, Kabát Revival, Milan Pitky na spousta dalších. Program je fakt našlapaný a jídla a pití bude všude plno. Tak si vyražte užít Meruňko braní do Miroslavy ve dnech od 17. do 19. července. Na Moravě to bude o prázdninách jízda. Na jihu dnes večer též. Proto při pátku přidávám další svěží letní songy pro lepší náladu. Tak pojďme do nich. Krásný páteční večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 26. červen, šestý měsíc letošního roku má před sebou poslední 4 dny. Dočkali jsme se, školáků startují dvouměsíční prázdniny. No a my na jihu celý dnešní den slavíme jmeniny všech moravských Adrian. No a zítra v sobotu Ladislav, tedy Ladík, oslaví své jmeniny. Ladislavu potkáme 417 na Hodonínsku, 349 na Břeclavsku, 368 na Kijovsku, 540 na Zlínsku, 106 u nás na Bučovicku a 1938 v Brně. My ze studia Ladislavům gratulujeme a vy všichni dnes i celý víkend slavte, co se dá. Si hubřejeme parádní páteční noc, skvělý letní víkend a pohodové léto, nejlépe ve společnosti hitů pro dobrou náladu. Celé léto budeme s váma, jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo, prázdniny i léto startují, vy jste si hem, no a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno a teploty vysoké mezi 19 a 22 stupni, jen v údolích kolem 16. V sobotu pak jasno nebo kupovitá oblačnost a teploty od 35 po 38 stupňů. Si ho přejeme parádní start letních prázdnin a klidný víkend ve společnosti Rádia Jih.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

Jich.cz. Československá party Rádia Jich. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: slyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské.

0: Československá party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já...

0: objednejte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od EGA.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101-4.

0: Relácie Rádia Jih.
1: Hi, Mirai, Benny Cristo, Chicken, Lersky, hi, what up? Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Děga.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od EGA. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.